0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

save it from yourself.

0: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: To není možný, že to ještě nemáte.
2: Tak my taky čekáme, že jo?
3: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
4: Tak to musí stát na účtárně.
1: To už je po splatnosti.
4: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
5: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
1: A to už je jako desátýho. No, tak mi počkej, kámo, ne?
2: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
3: A já vám jako dlužím?
0: Hele, zejta ti to tam pošlu.
4: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
5: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné ráno, je 6 hodin a 1 minuta a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ve Zlíně včera ráno vypukl požár ve skladu obuvy v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů měla ale budova narušenou statiku. Přiznání předčasného důchodu pracovníkovi podle ústavního soudu automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu, který vyhověl stížnosti muže, jenž se na něj obrátil. Věc se tak vrací k nejvyššímu soudu, jehož výklad v tomto případu dle ústavních soudců porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a rovné zacházení. A pojďme také na kurty. Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-4 a 6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta po odvráceném matchbolu porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Vítězka finále si odnese 104 milionů korun. Poražená polovinu. Nutno však také počítat s velmi vysokou daní. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: V budově bývalé školy na Palackého náměstí v České Lípě začala přestavba objektu na dočasné zázemí pro klienty a zaměstnance denní a pobytové sociální služby Česká Lípa. Přesun umožní rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu hlavní budovy stacionáře v Hradecké ulici, aniž by se přerušilo poskytování sociálních služeb. Liberecký kraj na úpravu prostor vyčlenil přes 7,5 milionu. Na severu Čech bude dneska převládat polojasno. Přechodně může být hlavně na severu Libereckého kraje a na horách i oblačno. Nejvyšší teploty mezi 23 až 26 stupni.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Krásné páteční ráno, 3 minuty po 6, víkend klepe na dveře a fanoušci tenisu mají důvod k radosti, jak říkal Filip ve zprávách. Na Wimbledonu už od včera víme, že ženskou dvouhru v sobotu vyhraje naše holka poprvé v historii české finále, protože své semifinále zvládly Linda Nosková i Karolína Muchová, takže finále bude čistě českou záležitostí, což je naprosto skvělý, takže ať už titul z nejslavnějšího tenisového turnaje světa získá Linda nebo Kája, Wimbledon bude mít českou vítězku. Držíme palce, přejeme krásný pátek a startuje páteční snídaně šampionů s Leou a Filipem právě teď.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Hezké dobré ráno, Imagine Dragons, 6 hodin 9 minutek k tomu. Přepisujme encyklopedii. Tenis je elegantní hra, při které si pinkají skákající míček přes síť dva lidé a hlavně vyhrávají ho Češky. Protože jak jsme tady zmiňovali už v úvodu, my už od včera víme, že ho v sobotu vyhraje naše holka. Své semifinále totiž zvládly jak Linda Nošková, tak Kája Muchová. A kamarádi, je to prostě mega úspěch, jako by spolu ve finále mistrovství světa ve fotbale hrála Argentina s Argentinou.
1: No, dalo by se to tak říct, ale já si myslím, že tam bude spíš Francie s Francií, ale co jsme chtěli říct možná, ta odvrácená tvář, všichni máme radost, ale na finále vlastně, pokud je neznáme holky nějak osobně, nemáme komu fandit. Vlastně to bude taková klidová podívaná, že jo, s klidovou tepovkou bych řekl.
0: No, je to takový baborať, komu fandit, ale bude to Vsetín proti Olomouci. Vlastně.
1: Jo, Vsetín proti Olomouci, takže Pražáci nevědí, kam se naklonit. Olomouc je blíž trochu.
0: Takže utkají se spolu o 3,6 milionů liber, což si zmiňoval, že je téměř 104 milionů korun a poražená dostane polovic, což je asi o něco lepší než drátem do oka, že jo, co si budem. Každopádně, na finančáku bouchají šampaňské už teď, protože ona jim to nejen Alenka Schillerová hezky zdaní. To si tady taky zmiňoval, že tam to je opravdu jako ta hranice hodně vysoká. Každopádně i tak budou s obou bohaté nevěsty, tak si myslím, že by si je mohl brát obě.
1: Jo? Jakože bych měl rovnou těch 156 milionů dohromady. Ale přátelé, fakt jsme se dívali, že v Anglii je daň až 48%, jo, takže pozor na to opravdu. Je to, my jsme řekli vlastně sprostý, jo, že jim vezmou skoro půlku výhry. Kde to jsme?
0: Kde to jsme?
1: Sakra, ale nevadí, fandíme.
0: Každopádně bychom nejspíš měli

0: měli zrušit dotace na fotbal a všechno to nalít do tenisových kurtů. Tam to zjevně funguje. Hezké dobré ráno, teď už poetika. Tak buďte s námi. Je pátek, víkend před námi a startují Hrady CZ.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Drive. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na sedm, páteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A jak to tak bývá, řidiči je nenávidí, města si je nemůžou vynachválit. Je to totiž 91 let, co se začaly používat parkovací hodiny. No?
1: To ještě funguje, jo?
0: No jasně, že to funguje.
1: Fakt, tak já je použil asi tak jednou v životě. V papírnictví jsem je koupil, tam je totiž normálně prodávali a já už jsem to teda neviděl hodně dlouho.
0: No tak ještě, aby na ně úředníci nadávali, protože za rok nás jen v Česku skasírují o 500 miliardy korun.
1: Za ty hodiny?
0: Ano.
1: Fakt jo.
0: Je to tak?
1: Tak to teda, přátelé, dejte nám schválně vědět, jestli třeba někdo z vás si taky myslel, že už takováhle věc nefunguje, vlastně jako parkovací hodiny. Taky ty papírový za okýnkem v roce 2026 ve chvíli, kdy už jsou různý ty aplikace, ale tak asi jsem prostě to dlouho nepoužíval.
0: A dokonce vymyslel je jeden novinář. Ve svém americkém městě tak chtěl vyřešit problém s parkováním, ale ukázalo se, že to moc nepomohlo, protože lidi někde parkovat musí, i kdyby to museli platit. No, takže mimochodem ten novinář začal parkovací hodiny vyrábět a brutálně zbohatnul. Tak já jenom, aby jsme si na něj dneska vzpomněli třeba při tom parkování, jo?
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
12: Léto má svůj zvuk.
13: Cinknutí ledu.
12: Smích přátel.
13: Hudbu, kterou máš rád.
12: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
13: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
12: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
13: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
12: Svianela, česká tradiční limonáda.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
15: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
15: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahradagalas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
20: Všude zdejší, všude je fajn.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Zloun na Slaný, za Panenským Týncem se střetlo osobní auto s nákladním autem, silnice je uzavřená, počítejte se zdržením v kolonách.
22: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
23: Hit Radio Kontakt.

0: Dobré ráno. Benson Boone, Beautiful Things, páteční snídaně šampionů, teď už Filip a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, 4,5 metru dlouhého žraloka vylovila pobřežní stráž v Toskánce Folonice na pobřeží Tyrenského moře, které je součástí Středozemního. Živočich už ale nemohl nikomu ublížit, protože byl mrtvý. Uprostřed letní sezóny to byl ale pro návštěvníky letoviska s dlouhými plážemi a pozvolným vstupem do vody velký šok. Nejpřesnější funkční kopie legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinnetua vyrobil tým zbrojařů z Brna. Zbraně světovým technickým unikátem a puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinnetuovi pomoci. Náčelník je tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře v Boskovicích. 58letý Joseph McGrail z australské Canberry, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač, se stal nejhlasitější osobou na světě. Tento titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordů s tím, že nový držitel primátu dokáže řvát silou 122,4 decibelů. No tak já bych tady taky jednoho favorita měl, proč ses nepřihlásila? Leo.
0: Jako já jsem se měla přihlásit,
2: no, ty jo. Jsi za mě nejhlasitější osoba minimálně v České republice.
0: Hezké dobré ráno, pokračujeme dál. Před námi Alvaro Soler, ale teď už Evanescence. Hezké ráno.

0: Álvaro Soler, Animal, Hit Radio s vámi, páteční snídaně šampionů. Krásné dobré ráno. Schválně, jestli víte, jaká je nejstarší barva života na naší planetě, Filipe.
1: Černá.
0: Jak se to napadlo?
1: No tak černá, no tak byla nejdřív tma, že jo, až pak bylo světlo.
0: Ne, je to světle růžová a zjistili to opět jakýsi
2: vědci.
0: Když rozemleli miliardu let starou břidlici a našli tam narůžovělé krystalky prakytiček, no?
1: Je zvláštní, teď první musela být tma za mě, až pak tyhle ty prakytičky.
0: Každopádně konečně zásadní informace, kterou jsem toužila už dávno znát. Růžovoučka, krásný. A blondýnky to předpokládám věděli asi už dávno, ne? Jdeme na cesty.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce, pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Trefíte se?
13: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
14: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severu Čech hlásíte překážku. V Litoměřicích v Mostecké ulici mezi Vintrovou a Starou Mosteckou bude probíhat údržba vozovky.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: pátek, snídaně šampionů Avicii, Hey Brother. A my povoláváme i Sisters. Hezké dobré ráno. Nejste dneska ve své kůži, tak máme pro vás tady s Filipem pár tipů, jak si spravit náladu. Stačí se třeba jen někoho dotknout, Filo, dotýkám se tě na dálku, jo? A nebo se donutit k úsměvu. Usměj se. No, vidíš, jak ti to hned sluší. Každopádně pomůže i čokoláda, tu já miluju, hraní se přem, hodně světla a taky dokonce pomáhá, když si pořádně nahlas zaspíváte. Jsou to úplně jednoduché triky, které nás prý zaručeně nakopnou. Co se týče mě, tak já zpívám všude, že kolikrát tu pusu ani nezavřu, hlavně v autě, třeba v pražských zácpách, pak se divím, proč ty lidi na mě tak divně koukají. Každopádně třeba ale Filipe, když zpíváš ty, tak nepláčou lidi v okolí, nekrvácejí jim uši, ale tobě je líp potom, viď?
1: No, pláčou, ale většinou dojetím. Já vidím tam vždycky husí kůži. Ne, já hodně, co mě kamarádi znají, zpívám, ale zpívám taky jako kraviny vždycky. Jo, takže...
0: Ale zpíváš krásně, umíš
1: intonovat. Jo, je to nádherný. Jo, vemeš mě do vaší show?
0: Na Selin, anebo na gospel, vezmu tě všude.
1: Jenom předskokánek takovej, víš,
0: dobře.
1: Lehce.
0: Každopádně, co vy zpíváte si v autě, dejte nám vědět, 777-937-777, nebo taky velmi časté oblíbené místo je koupelna, sprcha, vana, toaleta, prostě kdekoliv to akusticky dobře zní. Jestli vám to pomáhá, jestli vám to dělá dobře, anebo když máte špatnou náladu, co vám vlastně na to pomáhá? Dejte vědět. 777-937-777.

0: hit Snap.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné páteční ráno, za chviličku 7. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudo 1,8. Podle šéfa geofyzikálního ústavu Aleše Špičáka věci přesnou sílu i epicentrum otřesů teprve vyhodnocují. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplaku z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude dnes znovu pomáhat vrtulník. A pojďme také na sport. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. až 66. minutou. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Usman Dembele. Les Bleu v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly, a nebo na Belgičany. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Hodkovice nad Mohelkou budou mít novou vyhlášku, která stanoví podmínky pro konání technoparty. Město je přijalo v reakci na akci z konce května, která hlukem po 2 dny a 2 noci obtěžovala obyvatele a policie proti tomu nemohla zasáhnout. Vyhláška bude účinná od 10. července. Podobně postupoval před 7 lety po špatné zkušenosti z technoparty i Liberec. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Bude většinou polojasno, místy až oblačno, a to hlavně na horách.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
11: Dobré páteční ráno, pár minutek po 7, před námi je poslední pracovní den týdne. Děti už si naplno užívají prázdniny, spousta z vás míří do práce, možná někteří už odpočítávají poslední hodiny do dovolené. Tak ať už vás dneska čeká cokoliv, tak my jsme tady s Filipem rádi, že jste si naladili právě nás. Přidáme pořádnou porci skvělé muziky, dobré nálady, energie, pozitivní, všude budeme rozsévat po celém českém éteru. Aby nám pátek utekl co nejrychleji, tak hezké ráno.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Posloucháte Hit Radio a my společně vyrážíme na Dovču. Světem se totiž šíří nový trend. Oddělené dovolené. Na letišti se políbíte a tradá, každý jinam. Psychologové tomu říkají trend solo moon a je to přesně to, co zní jako, já nevím, konec lásky. Ale přitom není, že jo? Je to často záchranná brzda, protože až 84% párů se na společné cestě aspoň jednou drsně pohádá. Myslím si, že to jsme zažili každý z nás. Tam chci, tam nechci, tohle chci, tohle nechci, hoď tam ten ručník, nedávej tam ten ručník a tak podobně. No a tady vás naopak čeká krásný moment na letišti, při tom návratu. Znáte to, když se po týdnu vidíte, najednou je ten druhý zase sexy, vtipný, sluší mu to o něco víc. A nejen ten člověk, co hlasitě chroustá čipsy v hotelovém pokoji a nechce se mu do města.
1: No co na to říct, jsem celou dobu nad tím přemýšlel a vlastně není to vůbec špatný nápad, no, protože je to fakt, že ty lidi jsou vlastně spolu celý rok a pak jedou na dovolenou taky spolu.
0: Tak.
1: A prostě to k tomu jako vyzývá, že ten chlap třeba, který má nějakou těžkou práci a línej, nechce do města, ta žena řekne, tak jsme na dovolený, ale tak stávej, a on řekne, ale já jsem přijel na dovolenou odpočívat, takže musí být i stejný typy ty lidi, jinak to vede prostě k hádkám. Takže nápad zajímavý, zkusím to prosadit doma.
0: Já bych řekla, že to je taková vrcholná forma luxusu a důvěry, věřím ti natolik, že tě nechám týden v Paříži, zatímco já jsem v Tokiu. Tak dejte vědět, kdo máte zkušenost, dobrou i špatnou, na 777-937-777. Já jsem určitě pro vyrazit si na dámskou jízdu, chlapi, ať jedou na pánskou. Prostě já si myslím, že to k tomu patří, je to skvělý, tak nám dejte vědět. A my vám k tomu posíláme i takový prázdninový, dovolenkový song. Co jsi chtěl, Pildo?
1: Já jsem chtěl, že včera jsme se bavili o té nevěře, že jo? Takže pozor na to, kdybyste se rozhodli pro tenhle typ dovolený, prosím vás, buďte věrní a hodní.
0: Ne, naopak, berte to jako dovolenou, že se koukáte, zdravě flirtujete, ale nic víc, protože to je zdravý pro každý vztah. Jo, teď už Madonna, Holiday, a dejte nám vědět, 777-937-777.

0: Hezké dobré ráno, řešíme tady téma dovolené. Jestli solo nebo s partnerem, jak to praktikujete vy, jestli máte dobrou, špatnou zkušenost. SMSek opět přišlo spousty. Ahoj, klidnou dovolenou, jen když jedu sám a dcery, posluchač Zdenek. Tak maminku nechaj doma, ale je zase hodnej, že sebou ty děti bere.
1: No, protože děti chtějí tak jako zmrzlinu, občas jako zazloběj, ale nějaká velká hádka tam nebude, že jo, protože tatínek má kontrolu nad svými dětmi.
0: Další zpráva, posluchačka Martina, za mě dovolená jak s partnerem, tak bez. Letos máme každý zvlášť, ale i společné dovolené jsou super. Podotýkám, bez hádek. Posluchačka Martina, děkujeme moc. Dokonce tady máme i hlasovou zprávu od Teresky.
2: Ahoj, Lenko a všichni rádiu. No, já si myslím, že oddělení dovolení jsou fakt super, protože třeba dneska můj partner odjíždí na hory v podstatě se svou rodinou, s tou jeho půlkou, skoro na 14 dní. A teda jako neskutečně se těším, až přijedu domů a bude tam ten klid, nebude nikde bordel, prostě si od sebe odpočineme. No a pak se vrátí, no a budeme se zase líst na nervy jako vždycky. Tak jo, hezký den, mějte se, čau čau, Tereza.
0: Teresko, krásně řečeno, naprosto souhlasím, přesně jak řekla, hele, ten klid, když přijdu domů, nemusím uklízet, nemusím vařit. Ono to má i svoje výhody, samozřejmě má to i svoje nevýhody, protože třeba tady posluchačka Lenka napsala, ahoj Lonko, my jsme si dali dovolenou každý zvlášť, ale po dovolené už jsme se rozešli, protože partner mě podvedl. Ale přiznal se.
1: Tak to no, jsme se bavili včera.
0: Jo, jo. Tak i zase to se stává, bohužel to je život to tak, prostě. No. Stává se to, lidi se schází, lidi se rozchází, ale přátelé, pokud možno. A jezdíte na dovolené každý zvlášť, jezděte tak, že si odpočinete, naberete prostě novou tu energii, buďte hodný, jak jsme říkali, zdravě flirtujte, to je prostě zdraví, ale zůstaňte spolu, ty návraty jsou fakt potom strašně hezký.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
8: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
7: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
10: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
11: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět-lbc.cz.
9: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
12: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
13: Já chci hot dog.
14: Já mám chuť na matcha latte.
15: Taky beru hot dog a klid v autě.
12: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Všude zdejší, všude je fajn.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezdíte opatrně ze severních Čech, hlásíte překážku na Českolipsku na výjezdu z Pertoltic pod Ralskem směrem na Mimoň. Probíhá údržba vozovky, počítejte s omezením.
19: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Lost on You. Hezké dobré páteční ráno. 10. červenec. Ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Sociální sítě žijí diplomatickým rozruchem, který nechtěně způsobil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten na oficiálním setkání políbil ruku manželce tureckého prezidenta Erdogana. Zatímco jedni to označují za galantní gesto, podle zastánců tradiční muslimské etikety šlo o obří přešlap. V Německu dostal řidič kuriózní pokutu na dálnici. Policisté ho zastavili, protože se na přehledném úseku s povolenou rychlostí je pohyboval rychlostí pouhých 40 km v hodině. Šofér argumentoval tím, že chtěl ušetřit palivo, podle hlídky ale svým šnečím tempem vážně ohrožoval plynulost provozu. No a jeden americký farmář oslavil vypěstování obří dyně opravdu svérázně. Do vydlabané zeleniny o váze bezmála 400 kg se sám posadil a splavil se v ní přes 60 km po řece Missouri. Tomto bizarním kouskem překonal dosavadní světový rekord v nejdelší plavbě v dýňové lodi. Co tomu říkáš?
0: Já nevím, já jsem si to snažila představit, jak vydlabal tu dýni, teď si do ní vlezl, šup a pluje po
2: lodičce. A jede prostě.
0: Pište, chci soutěžit právě teď. Rychlá pětka, 4 lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na vinicích s Rajkou.

0: DMT Dance Machine, takhle chutná páteční ráno z Eteru Hit Rádia, teď už rychlá pětka. A já vím, že na telefonu máme posluchačku Hanku. Rychlá pětka. Hezké dobré ráno, Haní.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Odkud jsi?
1: Z Havlíčkova Brodu.
0: Z Havlíčkova Brodu. A jaký máš plány na víkend?
1: No, zatím asi žádný. Vrátí se mi zbytek rodiny z Prahy, takže asi rodinný víkend.
0: Tak třeba to budeš právě ty, kdo vyhraje 4 lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajfkou. Tak já doufám, že seš ready a jdeme na to.
1: Jasný.
0: Jo? No tak skvělý.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Haničko, z jaké pohádky je hláška? Spadlo ti to, asi vítr máchale.
1: Čerty nejsou žerty.
0: Výborně, máš ráda tuhle pohádku?
1: No jasně.
0: Jedna z nejkrásnějších. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik je čtvrtina ze 100?
1: 25.
0: Výborně. Hele, zatím ti to jde skvěle. Pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je první výjmenované slovo po B jako Bára?
1: B.
0: Skvělý, to byl nádech a výdech.
1: No.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Hani, je těžší kilo peří nebo kilo železa?
1: Je to stejný.
0: Výborně, a proč?
1: Protože máme všeho kilo.
0: Ano, takový chytáček takhle po ránu. No a poslední otázka. Haničko, můžeš si sáhnout na vlastní záda?
1: No, můžu, no.
0: Je to nová.
1: Nejsem tak tlustá, že můžu.
0: Ježišmarja, to jsme tak ani nemysleli. Každopádně byla to taková chytavá otázka, trošku taková záludnější, že si člověk zamyslí, můžu nebo ne. A teď schválně, dotkla se z těch zad?
1: Nedotkla. Dotkla se nosu.
0: Skvělý, každopádně gratuluju, protože ty vyhráváš 4 vstupenky, Hudba na Vinicích s Rajfkou, tak doufám, že si vybereš, užiješ si víno pod širákem, skvělou hudbu, paráda.
1: To je jasný, už se těším.
0: Haničko, měj se krásně, vydrž na telefonu.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Prosím, ahoj.
0: Přátelé, kamarádi, mrkněte na Hudba na Vinicích CZ. Je to hudba těch nejlepších interpretů. MIG21, David Koller, No Name, spousta dalších skvělých. Můžete si užít skvělou zábavu v různých vinařstvích, kouzelné prostředí těch vinařství, Somberg, Lahofer, Johan VC Bývlice a tak podobně. Mrkněte na webové stránky a my zase pro vás něco na příští týden nachystáme.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Hudba na Vinicích s Rajfkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajfkou. Hudba na Vinicích CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V Parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic.cz. Nebo volejte 734 579 079. Skonto nábytek.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv 2 produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku. Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
9: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
8: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
9: Moře smyslů v IQ Parku.
8: Moře smyslů jen v IQ Parku.
10: Autonašrot.cz.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776 823 833.
11: Autonašrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776 823 833.
12: Autokoutek.
13: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
12: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
13: Výhodné financování.
12: Pro nové i ojeté vozy.
13: Ale jen u Autokoutek.
12: Dobrá adresa pro váš vůz.
13: www.autokoutek.cz.
12: Již 30 let.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
15: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na dálnici D8 na 31. kilometru ve směru na Drážďany stojí porouchané vozidlo a blokuje jeden jízdní pruh. Dejte tam pozor, ať do toho nevletíte.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
17: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Venku je na nule, to nehrozí. Venku bude třeba až 32 stupňů Celsia. Každopádně dámy, pište si s kamarádkama, ženy, které si pravidelně četujou, s alespoň třema blízkýma kámoškama mají snížené riziko srdečních chorob až o 30%. Naopak, Filipe, pánové, kteří nás posloucháte, bacha, bacha, bacha a tři vykřičníky k tomu. U vás je to totiž naopak. Pokud vám vaše polovička přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kámoškama, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší.
1: Jako chlapi s kámoškama nebo
0: ano,
1: s kámošema?
0: Ne, s kámoškama.
1: No tak to je jasný, no. Tak já si myslím, že chlapi by si neměli jen tak psát. S kolegyněma to je něco jiného, že my si píšem třeba...
0: Počkej, počkej, ty tomu říkáš kolegyně?
1: Jo, takhle, no, zase to musela propálit tady. Přátelé, tady se nic neutají v tom rádiu.
0: Dejte vědět, jak je to u vás, kámošky, kolegyně, co pánové? Mark Ember právě teď, Belong Together, hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nedočkavé čekání na občanku jako vstupenku do sexuálního života bývávalo. Podle výzkumu čeští teenageři s prvním sexem nespěchají a odkládají ho až na práh formální dospělosti. Po začátku jejich pohlavního života v žebříčku prožitků sex nefiguruje tak vysoko, jak by se mohlo zdát. Větší prioritu než milostný život má podle některých výzkumů čas strávený na mobilu, hraním her nebo sledováním televize a Netflixu. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovaly agentury DPA a AFP. Ta upozorňuje, že tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A pojďme také na sport. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: V budově bývalé školy na Palackého náměstí v České Lípě začala přestavba objektu na dočasné zázemí pro klienty a zaměstnance denní a pobytové sociální služby Česká Lípa. Přesun umožní rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu hlavní budovy stacionáře v Hradecké ulici, aniž by se přerušilo poskytování sociálních služeb. Liberecký kraj na úpravu prostor vyčlenil přes 7,5 milionu. Na severu Čech bude dneska převládat polojasno. Přechodně může být hlavně na severu Libereckého kraje a na horách i oblačno. Nejvyšší teploty mezi 23 až 26 stupni.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Krásné, dobré
5: ráno.
8: S vámi Lea s Filipem, je po 8 hodině, jsme rádi, že jste s námi. Dneska nás čeká ještě jedna velmi příjemná věc. Za chvíli totiž vylosujeme jednoho z vás, kdo nám poslal svůj příběh na téma, jaké je spaní pod širákem, aneb naše vyhlášená terapie venkem. Dorazila nám spousty skvělých, vtipných i dobrodružných zážitků. Tak nebude vůbec jednoduchý vybrat výherce. Pokud jste se zapojili, držíme palce i u nohou, možná zazní právě vaše jméno, tak rozhodně zůstaňte s námi. Teď už Freed from Desire, Gala, volume doprava a hezký pátek.
0: Hit Radio Kontakt.

Česko zažívá tenisové Nagano. Zítra se totiž poprvé v historii utkají dvě Češky o wimbledonský titul. A to je taková pohádka, prostě nádhera. Linda a Karolína. Ještě nikdy si český fanoušek v finále tak v pohodě neužije. Co si budem? Vyhrajeme, to je jasný. Ale představte si, že máte své nejlepší kámošce sebrat 50 milionů. Přesně to se stane v sobotu, protože vítězka bude mít přepočtu téměř 104 milionů, ta druhá dostane polovinu. Každopádně šatna ve Wimbledonu bude v sobotu nejsmutnější, ale zároveň i nejšťastnější místo zároveň. Holky se znají roky, potkávají se v šatně, řeší vlastně úplně stejné problémy, dokonce si možná půjčují i gumičky do vlasů. A teď se reálně budou muset porovat. To není jako prohrát s kámošem v sobotu ráno na vesnickém kurtu. Každopádně my držíme palci oběma, protože jsou neuvěřitelní a už teď se všichni těšíme na tu podívanou. Každopádně hledá se žena, my už jsme ty dvě našli. Lindu a Karolínu, holkám budeme držet pěsti, což znamená štěstí. Teď už mandraže a opravdu hledá se žena.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, aktuální čas, hezké dobré ráno. A představte si, že dneska slaví krásných 78 let Natalia Sedychová, Filipe. Nic ti to neříká?
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Ne, tak počkej. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. A nebo Váňo, Váňo, Ivane, podívej se jen na mě, šaty mám vyšívané.
1: Tak to už mi samozřejmě říká, že jo? No.
0: Ano, Nastěnka má neuvěřitelných 78 let, hlavní hrdinka pohádky Mrazík, už má téměř 8 křížek, pohádka z roku 1964. Přinesla tehdy 16-leté Sedychové obrovskou popularitu. Stala se idolem mnoha ruských mužů a vyznávali jí lásku v tisících dopisů. A dokonce polibek s představitelem Ivánka Eduardem Izotovem byl přitom prvním v jejím životě a bylo jí po něm víc teplo, než po kouzlech Mrazíkovi Berly Mrazilky.
1: Já teď se dívám, že dokonce má všechny zuby, byť teda možná samozřejmě budou umělý, protože jestli jste viděli, což doufám, že jo, tak ona alouskala ty ořechy v puse, že jo?
0: Ne, to byla Marfuša.
1: Je to byla Marfuša, tak to jsem si spletl. Nastěnka vlastně to byla ta hlavní hvězda Marfuša. Tak vidíte to. Já se přiznám, že jsem Mrazíka totiž viděl jenom jednou, opravdu.
0: Ty ostudu, já bych ho mohla i dabovat.
1: Jo, tak se omlouvám, že jsem vás mystifikoval. Marfuša louskala ořechy v puse, Nastěnka, ta, to bylo pod její úroveň. Absolutně.
0: Hezké dobré ráno, Filipe, ty neznal, če jeden.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
12: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. V Děčíně v Teplické ulici ve směru z centra u Bělé havarovala dvě osobní vozidla, zdržení je minimální. No a na výjezdu z Liberce na Chrastavu dejte pozor na překážku na vozovce.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Páteční snídaně šampionů s vámi, Leona Filip, teď i Leony, Don't Worry a ranní update s Filipem si dáme právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Jeden zamilovaný pár z Austrálie posunul svatební obřad do úplně jiné výšky. Své ano si totiž řekli na palubě běžného dopravního letadla během letu nad oceánem. Oddal je přímo kapitán letu, svatebčani byli ostatní překvapení a cestující a jako svatební hostinu posádka roznášela klasické palubní občerstvení. Při vyklízení staré půdy ve Francii narazili dědicové na zaprášené plátno, které tam leželo desítky let. Přivolaný expert k jejich šoku zjistil, že jde o originální dílo slavného barokního mistra. Obraz se následně v aukční síni vydražil za astronomických 15 milionů euro, tedy v přepočtu za bezmála 400 milionů korun. Kanárský ostrov Tenerife je tím nejlepším v Evropě, kam v létě vyrazit na dovolenou. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, o níž informuje server Euronews. V rámci analýzy se hodnotilo počasí, jídlo a zeleň. První desítku opanovali Španělsko a Chorvatsko. Výjimkou je portugalská Madeira, která obsadila třetí místo.
0: A co bys si vybral ty?
2: Já bych na Madeiru.
0: Já taky.
2: Tak jedem.
0: Teď už nesmrtelné devadesátky, Gigi D'Agostino. Pokud jste neslyšeli ještě naše sesterské Hit Radio 90, tak budeme rádi, když tomu dáte šanci a poslechnete si, protože ty songy devadesátky milujeme. Hezké ráno.

0: Příběh, který napsal sám život. Stalo se to, anebo ne? Bohužel ano, táta opravdovým hrdinou, a nebo ne. Pětiletá dívka spadla z výletní lodi do Atlantiku, její otec ale okamžitě skočil za ní. Díky rychlé reakci posádky se oba naštěstí dostali zpátky na palubu a všechno dobře dopadlo. Jenže holčička seděla na zábradlí, protože jí tatínek pořizoval fotky na památku. Tak já jen, ta fotka se povedla? Prosím vás, lidičky, všichni někde lítáte po světě, po dovolených, užíváte si volna, chcete mít krásné fotky, tak na sebe dávejte pozor a hlavně i na své blízké.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tý firmě vlastně dluží?
9: Asi 100 tisíc.
8: A ty s tím nic neděláš, jo?
9: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
8: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
9: No to se, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
8: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a Pilsner Urquell půl litru sklo za 25,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Zpěvačka s nezaměnitelnou barvou hlasu, která i před pár dny navštívila Karlovarský filmový festival 60. ročník. Já jsem dokonce měla možnost jí vidět a slyšet naživo. Bylo to nezapomenutelné. Každopádně teď už jdeme soutěžit. Terapie venkem s For Campingem. My jsme vám jako naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení For Camping vyhlásili a naordinovali oblíbenou terapii venkem. A tentokrát to bylo na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Kamarádi, těch příběhů přišlo strašně moc a bylo opravdu těžký vybrat někoho z vás, takže jsme to vzali přesně takovou tou šťastnou rukou a vyhrála Petra Šmítková ze Stříbra, která nám napsala: pod širákem spím každé léto na dětském táboře, díky mám i jednoho člena rodiny. Jednou v noci mě tam probudilo podivné funění a praskání větví. Musela jsem chránit děti a tak jsem opustila spacák a šla se podívat, co to je. S hrůzou, že to bude divoké prase nebo snad, nedej bože, medvěd. A já se teď zastavím, protože my naši posluchačku Péťu, výherkyni, máme na telefonu. Péťo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A já bych tě poprosila, jestli by si nám ten tvůj příběh dovyprávěla. Skončili jsme u toho, že jsi myslela, že to bude divoké prase nebo medvěd. Jak to pokračovalo?
1: No tak já to vemu trošku stručněji. Medvěd to nebyl, bylo to štěňátko. Mm-hmm. Štěňátko, které vlastně někdo vyhodil tam blízko toho tábora. Bylo to štěňátko australského ovčáka a vše takový medvídek malinký to byl.
0: Aha.
1: No a dopadlo to tak, že vlastně štěňátko jsme si potom odvezli z tábora domů.
0: Aha.
1: Protože už nás neopustilo.
0: Hmm.
1: A vlastně dneska jmenuje se Willy po vlastně britském princi.
0: Ano.
1: Protože téma tábora byla britská královská rodina, takže dostal jméno po něm. No a se nám zlikvidoval zahradu, okolí a všechno, ale už bychom ho za nic na světě nevyměnili.
0: To je tak krásný příběh s nádherným koncem. Kolik je mu let?
1: Teď už dva.
0: Dva roky. Nádherný. Děkujeme za tvůj příběh a my tě odměníme, protože seš to právě ty, kdo vyhrává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000, jak jsem zmiňovala, právě na For Campingu.
1: Děkuju moc.
0: Tak já doufám, že máš radost. Klidně spousty dalších krásných příběhů. Se šťastným koncem ti přejeme. A ještě jednou děkujeme za tvůj příběh.
1: Já taky děkuju a přeju hezký den.
0: Měj se krásně a vydrž nám na telefonu. Ahoj.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Tolik příběh naší posluchačky Péti. Takhle jednoduchý to je. Kamarádi, nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme, protože my vám chceme neustále něčím dělat radost. A vy ostatní mrkněte na forcamping.cz, protože léto v plném proudu. S paní Počirákem. Libový!
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hit Radio Kontakt. Hello, darkness, my...

0: The Sound of Silence, 8 hodin 52 minutek, aktuální čas, a já se s vámi pro dnešní den loučím. Frčím na točník, protože startujeme první letní festivalovou zastávku Hrady ČZ, tak se tam na vás budu moc těšit dneska, zítra. To znamená, že zítra tady s vámi bude pouze Filip, ale s naší skvělou kolegyní Káťou Pechovou. Každopádně pokud možno, zůstaňte dál s námi na vlnách Hit Rádia, já vám posílám ještě J-Lo a nebo Lady Gaga. Tak čau na Hradech.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Love me, but I just can't be with you like this anymore.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase mezi Libercem a Novým Borem. Na úrovni Chotyně stojí odstavené osobní auto, které částečně zasahuje do jednoho jízdního pruhu. Tak tudy projíždějte opatrně. No a komplikace připomínám taky na Českolipsku, na výjezdu z Pertoltic pod Ralském směrem na Mimoň. Tady i dneska probíhá údržba vozovky, tak jestli tudy pojedete, myslete na to. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
1: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hitrádio Kontakt.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. V Liberci budou příští týden pokračovat práce na náplavce v okolí řeky Nisy u sídla kraje. Tentokrát se do úprav pustí město. Proměnou projde prostor mezi ulicemi 1. máje, u Nisy a u Jezu a v okolí sídla správy HKO Jizerské hory, zvaného Šolcův dům. Na náplavce přibydou pobytové schody, trávník, lavičky, lávka přes řeku i úsek cyklostezky. U železničních tratí jsou k vidění nové cedule. Mají výrazně žlutou barvu, aby si jich lidé všimli. K čemu slouží, vysvětluje mluvčí Českých drah Nela Frýbová.
8: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
7: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení.
9: Fotbalový servis.
7: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. až 66. minutou. Nejprve Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Dembélé. V úterním semifinále v Dallasu narazí na buď úřadující mistry Evropy Španěly nebo na Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Na severu Čech se teploty pohybují mezi 15 až 18 stupni. Dneska nás čeká většinou polojasno, místy až oblačno, a to hlavně na severu Libereckého kraje a na horách. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni.
6: Hitrádio Kontakt.
0: Krásný pátek, čau, čau, čau. Od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. Už za pár hodin startujeme víkend, ale než se tak stane, pojďme si spolu užít ty 3 hodinky a dopolední rozjezd. Mrknem spolu na jeden obrovský sportovní úspěch, za kterým stojí liberecký voják, a proberem taky letní románky. Nejdřív ale hity. Tady je Pink a pecka Runaway. Jdeme na to.

Rembrandt, I'll be there for you a páteční dopolední rozjezd na Hit Radio Kontakt. No jo, na světě je krásně a i to i proto, že my tady na severu máme zase důvod být pyšní. Liberecký voják Pavel Benda je mistrem světa ve Spartan Ultra. Ve svojí věkové kategorii vyhrála na plný čáře a je to opravdu mimořádný výkon, protože jako Spartan Ultra, to je nářez. Ono teda už jako i ty v uvozovkách lehčí, Spartan závody jsou neskutečně náročný. Já jsem takhle jednou byla fandit bráchovi a prostě mazec, lidi tam kolabovali, sanitky přijížděly pořád další a další, ale Spartan Ultra, to je ještě větší šílenost. Ten závod má 56 kilometrů, 4000 metrů převýšení a celkem 75 překážek. A k tomu ještě samozřejmě ta konkurence, která vám dýchá na záda. Na startu bylo přes 1000 lidí, ale nikdo se nemohl rovnat našemu Pavlovi od Libereckých chemiků. Prostě tak my se omlouváme, no, že jsme zase nejlepší. Jsme hrozní, no. Posíláme obrovskou gratulaci. Pavle, si frajer a jsme na tebe hrdí. Všichni. Teď už ale zase trochu popojedeme. Čeká na nás Ava Max a So Am I. Tady to je.

0: hrát takhle skvěle, my vám hrajeme i do toho dneška a k tomu pro vás taky sledujeme, co se u nás děje a hodíme očkem taky do Jablonce, protože tady dneska a zítra bude v areálu Dobrá voda probíhat bikerský závod Forcross. Opět po roce se sem sjede bikerská elita a k tomu spousta fanoušků, bude tady taky bohatý doprovodný program, party, jídlo, pití, takže jestli na dnešek nebo zítřek nemáte plány, určitě to sem taky běžte omrknout, bude to jedinečný zážitek. No a jestli třeba přes Jablonec o víkendu jenom pojedete, pozor na dopravní omezení, který tady kvůli závodu je, uzavřené budou Vrkoslavice a taky Sokolovská ulice, takže na to dejte pozor. My už se teď ale vracíme k našemu playlistu, budu pro vás mít třeba Maneskiny, tak na to určitě počkejte a krásný dopo.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Auto na šrot CZ.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776-823-833.
3: Autonašrot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776-823-833.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
11: Léto má svůj zvuk.
12: Cinknutí ledu.
11: Smích přátel.
12: Hudbu, kterou máš rád.
11: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
12: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
11: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
12: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
11: Svianela, česká tradiční limonáda.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude zdejší, všude je fajn.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Maneskin a The Loneliest v překladu nejosamělejší. No, to nechce nikdo z nás být sám, hlavně přes léto. A přesně proto spousta lidí vyhledává letní románek. Celkem běžná věc, která k tomuhle období tak jako patří. Hele, já si myslím, že každý z nás tohle někdy zažil. I třeba když jste byli na dovolený s rodičima jako puberťák, to nás prostě nezajímaly nějaký koupačky, opalovačky. Jediný, na co jsme mysleli, byl ten kluk, holka z vedlejšího pokoje. To je taková klasika, ale co se letních románků týče, mám tady před sebou jednu alarmující statistiku. Až 26% Čechů vyhledává letní románek, ale přitom je 17% z nich zadaná. No jo, to pak vznikají takový ty výmluvy, že co se stalo na Bali, zůstane na Bali. Každopádně, jestli teď nějak pojedete na dovču a nevyjde to tam, radši si sebou přibalte i sluchátka, ať nás můžete naladit i online, my vás v tom nenecháme. Teď už další hity. Tady jsou Westlife a Uptown Girl.

0: Sims a Burna Boy, We Pray, hit, který nás pořád baví a který taky má svoje zasloužené místo v našem dopoledním playlistu. Máme tady pátek, víkend se blíží, už je prakticky za rohem, takže jaká je strategie na dnešek? Ideálně si skočte pro kafe, u toho si můžete s kolegama poklábosit u kávovaru, pak možná vyřídit ještě nějaký ty pracovní povinnosti, aby se neřeklo, ale moc to s tím nepřehánějte, jo, ať se mi před tím víkendem nestrháte. No a já vám do toho dopolka budu dál servírovat jenom ty nejlepší a nejvybranější hudební kousky. Už za malou chvilku si dáme třeba tohle. Kygo a Sandra Cavazza, Happy Now, dokonalý páteční doprovod. No a přidám taky tohle. Every time we touch. No prostě jedna pecka za druhou, tak na to určitě počkejte, zůstaňte s náma a krásný dopoledne.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
3: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
12: Co hledáš? Trůn pro královnu?
11: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
12: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
11: To je jak sen. Kdeže to je?
12: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
13: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
14: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: na hodinkách, už máme skoro desítku a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku, na průjezdu mimo ní v Lužické ulici bourala dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky na dálnici D10 mezi 57. a 66. kilometrem ve směru na Turnov. Tady probíhají v pravém pruhu práce údržby, tak i tady na to myslete, na cestách se opatrujte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
3: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
2: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
3: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
2: Zahradagalas.cz.
4: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Liberecká slonice Bala se začíná připravovat na převoz. Ve výběhu pavilonu slonů v Liberecké zoo má cvičný kontejner. Cílem je, aby Bala nový prostor přijala jako bezpečné a známé místo. Na konci prázdnin čeká Balu převoz do specializovaného zařízení Scandavale ve Walesu, které se zaměřuje na péči o starší slony a jedince se specifickými potřebami. Většina přírodních koupališť v Libereckém kraji má výbornou kvalitu vody ke koupání. Výjimkou je 5 vodních nádrží se zhoršenou průhledností. Mezi ně patří třeba Jablonecká přehrada. Máchovo jezero má ve zvýšené míře sinice. Koupání ve vodě ale není nijak nebezpečné, jen se doporučuje se potom osprchovat. Slovinský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France zcela ovládl náročnou pyrenejskou šestou etapu a vrátil se do čela závodu. Svého největšího konkurenta Dana Jonase Vingegaarda porazil o více než 2,5 minuty. Dosud třetí Matias Vacek za vítězem ztratil 11 minut. Je 25. a přišel i o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Celkově 133. je Jakub Otruba. Pavlu Bittnerovi patří 157. místo. Sedmá etapa dneska nabídne jeden z nejjednodušších profilů v celém letošním ročníku. Na jezdce čeká rovinatých 175 kilometrů, kde nastoupají jen 850 metrů.
9: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Na Smržovce je 16 stupňů, v Českém Dubu 19 a ve Cvikově 20. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Desátá dopolední před námi a kamarádi, vy už víte, co to znamená, protože je pátek, už za malou chvilku nás čeká naše tradiční Dořekni to. Tentokrát o tom, jaký to je být dospělý. No, bude to pikantní. Nejdřív si ale další společnou hodinu odstartujeme s další hudebníma peckama. Tak co byste řekli na kousek Be Mine od Kim Rada? Pojďme rovnou na to.

Diamonds, zní éterem Hit Rádia Kontakt, je 12 minut po desátý, krásný dopoledne, dopolední rozjezd v plném proudu a stejně tak i letní prázdniny. Stejně to je, podle mě, Alex Steku, být dospělej, jako už jenom to samotné vnímání času se nám oproti dětství kompletně změní. Já když jsem byla dítě, tak mi ty letní prázdniny vždycky přišly nekonečný, na všechno byla hromada času, žádný stres, jenom radosti. No a v dospělosti máme pocit, že to jsou tak dva víkendy, jedna dovolená a najednou už je tady září a v obchodech se vám snaží prodat školní penály. No, prostě není to žádnej med, ten dospělácký život. Za chvilku to probereme ještě v našem dnešním Dořekni to, tak už si pomalu nažavte telefony a WhatsAppy. Já k tomu ještě posílám kousek Hoobstank a The Reason. Krásný dopoledne.

0: Be Ready, Pobřežní hlídka. Tohle je jeden z těch hitů, ze kterých léto sálá na míle daleko. Teď už ale k dnešnímu Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Já načnu větu a vy budete moct podle svýho gusta doříct. Jednoduchý princip, díky kterému si můžeme zavysílat společně, a my jsme tady i před malou chvilkou řešili, že jako dospělí vlastně vnímáme čas jinak, než když jsme byli děti. Letní prázdniny, tenkrát nekonečný, nám teď utečou mrknutím oka. No není to žádná sranda být dospělákem, ale přesto se dají najít věci, které zase jenom nám udělají obrovskou radost. Takže téma dnešního Dořekni to je: poznáš dospělost podle toho, že tě vzruší. A teď je to na vás, kamarádi. Pomyslně vám předávám mikrofon a pojďte mi to doříct na náš WhatsApp 606 825 404. Já teda vykopnu, podle mě poznáš dospělost podle toho, že tě vzruší nový houbičky na nádobí. To třeba mě osobně vždycky udělá radost a přitom je to taková blbost. Teď jsem ale zvědavá, co vzruší vás, tak mi to dejte vědět, za chvilku na to mrkneme.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hráčů v solitér zní éterem Hit Radio Kontakt na hodinkách 3 minutky po půl jedenáctý a my tady máme něco rozdělanýho.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Páteční Dořekni to pokračuje a dnešní téma zní: dospělost poznáš podle toho, že tě vzruší. Máslo v akci za 39 korun. To mi napsala Petra a já můžu jenom souhlasit. Na máslo si myslím, že jsme my Češi ujetí jako úplně nejvíc. Potom prostě jdeme a jsme schopni se o poslední kousek v regále porvat s důchodcema. Nebo jako celkově, slevy to je něco, co nás jako dospělí vždycky zaručeně vzruší. Tak mě napadá, pojďte mi schválně ještě na náš WhatsApp napsat, jestli jste lovci slev, po čem vždycky jdete a co třeba běžně ani nekupujete, ale když je na to sleva, tak si řeknete, jo, proč ne, je to fakt. Tohle by mě zajímalo. Každopádně, co nám dělá radost a vzrušuje v dospělosti nejvíc, to je aspoň podle vašich zpráv hlavně jídlo a pití. Důkazem je i hlasovka od Davea, takže poznáš dospělost podle toho, že tě nejvíc vzruší.
2: Ještě bych řekl, že to byla moje přenádherná spolužečka, ale teď v dospělosti už je to zvuk otevírajícího se piva.
0: Nádhera. To je dejme vidět, jak se člověku postupně mění ty priority. No tak když je ten pátek, já myslím, že zvuk otevírajícího se piva uslyší dneska spousta z nás. Tak moc díky za to, jak jste to dneska dořekli. Jste prostě nejlepší. A pro naše nejlepší posluchače máme ten nejlepší playlist. Jdeme do devadesátek na značkách. Jsou W a Please Don't Go.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

0: Hunter X a Golden, další skvělý hit k tomu dnešnímu dopolku. Pátek máme krásně rozjetej a k tomu přihodím taky jedno víkendový téma. Až 25% lidí, kteří pijí alkohol, jsou imunní vůči kocovině. A ano, je to pěkně nefér. Představte si, že večer strestáte, na co přijdete, a ráno úplně fresh vstanete, můžete klidně pít do práce a večer repete. No a na druhou stranu, jak tak o tom mluvím, já jsem vlastně i docela ráda, že patřím mezi ty, co trpí na kocovinky, protože jinak by to mohlo špatně dopadnout. Tak to já jen tak, když je před námi ten víkend. Jestli budete v sobotu ráno trpět, vzpomeňte si na ty šťastlivce, kterým se bole hlav a žaludek na vodě vyhnul obloukem. No a možná si vzpomeňte i na tip ode mě. Zázračně pomáhá ananasový džus nebo obyčejná kola. Třeba mi za to ještě poděkujete. Tak teď už ale jdeme zpátky k muzice. Za malou chvilku je tady Regan Boneman, Ella Henderson a Rudimental nebo kapela Hodiny, tak na to určitě počkejte a krásnej pátek!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
10: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
11: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
12: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: už je tady 11. hodina, před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Tak jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na průtahu Libercem ve směru na Stráž nad Nisou. Mezi Rochlicemi a Růžudolem 1 bourala v tunelu 3 osobní auta, tak tedy počítejte se zdržením v kratší koloně. No a s komplikacemi počítejte taky směrem na Turnov. U sjezdu na ulici České mládeže bude u středního pásu probíhat oprava vozovky. Tak i tady bacha na to. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Na české koleje výjíždějí historické vlaky. Na jediné ozubnicové trati v Česku mezi Tanvaldem a Harachovem začala hlavní část letní sezóny nostalgických jízd. To ale není všechno, jak vysvětluje ředitel železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš.
9: Při těchto jízdách je i na nádraží v Kořenově vždy doprovodný program. Teď to bude s Rohoscem na Zubačku, 25. července to bude pohádková jízda na Zubačce, 8. srpna modelářská jízda a 22. srpna Borůvkova.
8: Letos v létě se budou na Zubačce pravidelně střídat parní vlaky se soupravou taženou motorovou lokomotivou přezdívanou Rakušanka. Bohemia Rally Mladá Boleslav startuje. V zítřejší první etapě čeká na posádky celkem 8 rychlostních zkoušek. Nedělní program pak zavede závodníky také na území Libereckého kraje, kde se bude měřit čas na 7 úsecích. Držet palce můžete také liberecké posádce ve složení Miroslav Kalina a Renata Ryšková, kteří pojedou se startovním číslem 50 ve třídě RN6, kde patří mezi favority. A ještě tenis. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále Američanku Coco Gauffovou. Nasazená devítka Nosková si pak poradila s Ukrajinkou Kostňukovou.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 17 až 20. Odpoledne budou stoupat maximálně na 21 až 25 stupňů a bude většinou polojasno, místy až oblačno.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme 11. hodinu. Silvie Válková stále s vámi a aby vám to v práci šlo hezky od ruky, posílám k tomu Avril.

Bieber a jeho poslední tóny v éteru Hit Rádia Kontakt. Je 14 minut po 11. My jsme spolu probrali, že dneska a zítra bude v Jablonci probíhat světový bikerský závod 4Cross a dopravní omezení nás čeká taky v neděli, ale tentokrát v okolí Turnova. Tady totiž bude probíhat tradiční automobilová soutěž Bohemia Rally, takže opět, jestli jste nadšenci tohohle sportu, nebo třeba jestli byste o víkendu chtěli zažít něco jedinečného, stopro vyražte, bude to skvělý. Držte taky palce naší liberecký posádce, ale taky tady v Českém ráji v okolí Turnova počítejte s dopravním omezením. Bohemia Rally se jede taky v sobotu, a to v Mladé Boleslavi. Na startu bude 60 závodníků, atmosféra bude stejná jako v Rychle a zběsile, takže jestli nemáte plány, doražte, bude to pecka. No a my, Rychle a zběsile, jdeme na další várku skvělých hitů. Tady je Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jdeme na to!

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si a Hit Radio Kontakt, to je ta nejlepší společnost k pátečnímu dopoledni. My jsme v dnešním Dořekni to řešili, co nám jako dospělým udělá vždycky radost a narazili jsme na to, že u většiny z vás je to jídlo v akci. Tak jsem se ptala, co vy a slevy, jestli po nich chodíte, vyhledáváte. Já se teda přiznám, že mě je ten koníček kroužkování slev v letáku cizí, já na to prostě nekoukám vůbec, když mám chuť na něco konkrétního, koupím si to a neřeším, ale vy mi k tomu taky píšete a přišla mi zpráva od Kuby. Ahoj Silvi, k těm slevám a akcím. Já tímhle způsobem nenakupuji, ale moje babička letáky sledovala pravidelně. Byla nešťastná, když jí nějaký poštěčka nedonesla a potom byla schopná objet i 4 obchody, jenom aby tam nakoupila to, co je zrovna ve slevě. Nádhera. To si přesně myslím, že lov slev se týká hlavně generace našich prarodičů, kteří prostě zažili dobu, kdy všeho bylo málo, jak zboží, tak peněz, takže to jim teď tak nějak zůstalo. A mě to vlastně jako vůbec nevadí, dokud, a teď pozor, dokud ty důchodci nejsou agresivní a že se to někdy stává, že jdou po těch slevách tak tvrdě, až si někdy normálně připadám, jak kdybych místo do krámu přišla do MMA klece. No, tak jo, slevy jsme probrali, díky za zprávy, jste skvělí a já už mám za odměnu. Za chvilku posílám další skvělou muziku, tak zůstaňte s náma a krásný pátek. Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
6: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
5: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
6: Moře smyslů v IQ Parku.
5: Moře smyslů jen v IQ Parku.
7: Léto má svůj zvuk.
6: Cinknutí ledu.
7: Smích přátel.
6: Hudbu, kterou máš rád.
7: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
6: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
7: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
6: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
7: Svianela, česká tradiční limonáda.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
9: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
9: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
3: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Stargazing nám zní na Hit Radio Kontakt, jsou 3 minutky po 11:30. Kamarádi, společně jsme to zvládli, dotáhli jsme to až k tomu obědu, no tak jestli už jste k němu zasedli, nechte si čvachtat a taky mějte na paměti, že za chvilku už se jde dom, teď oběd, potom pomalá káva, ještě třeba poslat 2-3 maily a je to. Já jsem na vás stejně pyšná, že jste to zase dali. Každopádně celý víkend před náma a jestli chystáte nějaký ty výlety nebo třeba grilovačky na zahradě s partou, i k tomu nás určitě nalaďte, protože my vám vždycky budeme krýt záda s tou nejlepší muzikou. V sobotu se na vás už těší náš Denis Kajalibaj, jak ho znám, tak na sobotní vysílání zase připraví něco hrozně zajímavého nebo šíleného. U něj člověk nikdy neví. Možná to bude obojí, tak si to nenechte ujít a nechte si ujít ani program na následující minuty, aby jsme vám do toho pátečního dopoledne poslali taky nějakou tu pohodičku. Mám tady pro vás kapelu Ramon a jejich Supergirl. Tady to je. Krásný pátek.

0: Lady Gaga, Abracadabra, takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu na Hit Radio Kontakt. Tak moc díky i za ten dnešek, bylo to fajn, opět jsme to tady měli nabitý a taky doufám, že vám to dopoledne uteklo tak rychle jako mě. Za malou chvilku budou ode mě ještě třeba George Ezra, Sean Paul a Dua Lipa, nebo Ale Farben. No a po 12. hodině už pokračuje Jirka Pelnář, se kterým si dáte páteční srdcovky. Tak i na to určitě počkejte, mějte se krásně, užijte si víkend, opatrujte se a já se na vás budu těšit zase v pondělí. Čau, čau!
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz. Auto na šrot.cz.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776-823-833.
6: Auto na šrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776-823-833.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis a Filip Lejček. Na 30. kilometru dálnice D8 ve směru z Prahy na státní hranici s Německem komplikuje provoz nepojízdné auto. Porouchaný vůz tam tvoří překážku na vozovce, takže úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností a krátkým zdržením. Podle odhadu by to mělo být zhruba do 12:30 odpoledne. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásný pátek, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude brzy muset řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění je ale nerovnoměrné. V Česku hrozí závislost na hazardu až 275 tisícům lidí. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti tvoří víc než polovinu z nich mladí lidé do 34 let, kteří nejčastěji sázejí online na sport. Odborníci navíc varují před raketovým růstem dluhu. Průměrný dluh lidí, kteří se jdou léčit, se za pouhé 2 roky strojnásobil a nově dosahuje přibližně 1 000 000 korun na osobu. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudu 1,8. A pojďme také na sport. Fotbalovou reprezentaci opustil další hráč. Konec v národním týmu oznámil křídelník Václav Černý, který ve výběru na mistrovství světa nefiguroval. 28-letý hráč tureckého Bešiktaše řekl své rozhodnutí pro turecký TRT Spor. Rodák z Příbrami odehrál za národní mužstvo 30 utkání, ve kterých dal 8 gólů.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno, za větší oblačností. Pokud máte rádi vyšší teploty, dnes si přijdete na své maxima až na 30 stupních Celsia.
9: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je to tady, pravé poledne, začínají nám poslední srdcovky pro tento týden. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a venku je nádherně. Teď takhle v pravý poledne, samozřejmě to sluníčko je úplně nejvejš. Buďme rádi, že nežijeme v 90. protože když bychom teď šli do fronty pro bravíčko, tak by nám bylo fakt pekelný horko. Dneska už si můžete všechno vlastně jako hezky stáhnout z internetu. Ale na druhou stranu zase nemáme z toho takovej ten pocit jako tenkrát, když jsme s ním listovali, koukli jsme se, kdo je na plakátu uprostřed. Přečetli jsme si pár rozumů v sekci Láska, sex a něžnosti. Víš, Filipe, to jsi měl nejradši.
1: To byla paráda. Hned bych si to přečet znova. Bych se přiučil něco.
10: A když se podíváme na obal, tak na obalu by mohly být třeba East 17. A to je, dámy, dneska první srdcovka, kterou pro vás posílám za to, že jste s náma. Tak tady to máte. Walk through the corridor of creation. We see lands divide. Nation against

0: sváteční rozjezd našich srdcovek. East 17, rok 1994, Let It Rain.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše mi Lukáš a píše, čau Pelny, ty bláho, díky moc za tuhle pecku. Okamžitě jsem se vrátil zpátky do 17 let, kdy jsem hrál Mortal Kombat jako děsivej. Jako blázen. No, Filipe, taky si hrál Mortal Kombat, ne?
3: Taky jsem hrál a my jsme se na sebe vlastně koukli, řekl jsem si, tyjo, to zní jak no. Mortal Kombat, takže jsme to ověřili a je to skutečně z téhle legendární hry. Je to my byli tak? Tři, ale když to vyšlo teda.
0: Je teda pravda, že zrovna jako East 17, takový ten typický romantický boyband, a on se nám ještě zapsal do naší klučičí historie. Takže chlapi, jenom jsem chtěl říct, že teď klidně veřejně můžete říkat už, že jste poslouchávali East 17, jo, a to kvůli Mortal Kombat. Každopádně, jak tady je napsáno v té zprávě, že se vrátil do 17 let, tak já na to hned zareaguju. A vzpomněl jsem si na srdcovku od legendární skupiny Eurythmics. A ta se jmenuje 17 znovu, 17 again. Takže se opět vrátíme do doby, kdy nám bylo 17. A já bych chtěl, abyste mi napsali teď na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Na co si vzpomenete z doby, kdy vám bylo 17? Poslední rok, kdy jsme ještě doma museli poslouchat a už jsme na všechno říkali, už jenom rok a budu si dělat, co chci.
3: Tak co pak jste nebyly prachy.
0: No, jasně. Eurythmics, srdcovka číslo 2.

0: jsou taky legendy. Proto mají své místo u nás na Hit Radio v srdcovkách. Oasis. Chviličku po čtvrt na jednu. Já bych si dal ještě jednu nebo dvě možná. Možná tři. A fanoušci Anglie na fotbalové mistrovství světa, tak ty by teď stáli v pozoru, kdyby to slyšeli.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já jsem se ptal, co jste dělali, když vám bylo 17 let a Zdeněk napsal velmi vtipnou zprávu na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Čau, já jsem v 17 ještě nic nedělal. Chtěl jsem, ale nebylo s kým. Zdraví Zdeněk.
2: To se taky někdy stane.
0: To říkal i kamarád, taky znám jednoho takovýho, no.
2: Já to říkal do 16 takhle.
0: Já už dávno dělal, určitě. Co tady máme dál? Ty byla o 17 let, chodila jsem na brigádu a měla skvělou bandu lidí kolem sebe a i když nám ještě nebylo 18, tak každý víkend jsme řádili na diskotéce, občanky jsme samozřejmě vždycky zapomněli, aby nám nalili. Ty bláho, jestli naše teďka malý holky budou stejný, jako jsem byla já, tak se máme s mužem na co těšit. Hezký den a víkend přeji Jana. To je krásný. To je, ano, to je takový to jako... Když pouštíte děti ven v pubertě a říkáte si, tak jestli jsou opravdu jako po mně, tak to bude veselý. Pak tady mám ještě jednu zprávu. Ahoj, já jsem trošku starší a když mi bylo 17, tak jsem prožívala sametovou revoluci. To znamená, to je jaký rok?
2: 1989.
0: Tak jo, a z roku 1989, tedy tady mám další srdcovku. Zdravím Lídu, mimochodem, která posílala tu zprávu. No a v roce 89 tak vyšla Lambáda. To je prostě nádhera. Za chvilku to bude 40 let, co je na světě.
2: To je neskutečný.
0: Tak pokud ještě nejste úplně starší ročník, tak pojďte tančit. Pokud jste starší ročník, tak se vám bude tančit líp, protože předpokládám, že už máte taky i umělou kyčel, tak je to normálně rozhejbat. Schválně, jestli si vzpomenete na taneční kroky. Co?

0: bych nechtěl, aby to teď působilo jako klišé, ale tahle srdcovka, ta opravdu pohladí po duši. V tomhle naprosto šíleně rychlým světě já doporučuji, abyste se na chviličku zastavili, sedli si, vzali si sluchátka, zavřeli oči a na 4 minuty a 9 vteřin jenom tak seděli a poslouchali.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tina Turner a Sting. Nádherný duet, jmenuje se On Silent Wings, je z roku 1996. A pokud si opravdu najdete čas, že byste si tuhle srdcovku jenom tak jenom sami pro sebe v klidu poslechli, tak doporučuji, zkuste u toho se jenom lehce usmívat. Teď to možná zní jako blbost, ale když budete mít zavřený oči a budete se usmívat, tak mi věřte, že tím lehkým úsměvem se ta melodie ještě dostane hlouběji a hlouběji a ta píseň bude mít úplně jiný rozměr. To byla poslední srdcovka pro dnešní den. Je to možný? Není, ještě jedna nám zbývá, ale ta je na vaše přání. Tohle byla poslední srdcovka, o které já vím. Vím, co jsme pro vás připravili, ale netuším, co budeme hrát za chvíli. Může to být cokoliv. Cokoliv, co vy byste si rádi poslechli přesně někde v klidu úplně sami, s tím malým úsměvem, se sluchátkama na uších, nebo třeba na vinylové desce. Prostě něco, co vy máte rádi, něco, co vás opravdu potěší. A v pátek, kdy jindy, než poslední pracovní den, na to máme 100% nárok. Napište, co byste chtěli slyšet, srdcovka na přání je ready. 777-937-777 je telefonní číslo, jsem na WhatsApp, těším se.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Léto má svůj zvuk.
10: Cinknutí ledu.
9: Smích přátel.
10: Hudbu, kterou máš rád.
9: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
10: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
9: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
10: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
9: Svianela, česká tradiční limonáda.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Hit Rádiu ve 12 hodin 38 minut. A před námi srdcovka na přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Co teď byly jak v takový tý dětský hře, kterou jsme kdysi dávno hrávali. Určitě si vzpomenete, někdo řekne písmenko A a potom v hlavě jako počítá. Říká ty další písmenka. Město, jméno, zvíře, věc, ne, to bylo. Tak já úplně A. Teď si dáme srdcovky. Filip tady na mě jenom stop. Tak jo, srdcovka na přání. Srdcovka na přání je tady pro vás připravená. Jako vždycky. A dneska jsem úplně zapomněl na to, že je pátek a že jsme si měli dát srdcovku na přání z roku, kdy jste se narodili. Přiznávám to, normálně jsem na to úplně zapomněl, je to možná i tím, že od pondělí mám dovolenou, takže dneska je to pro mě poslední pracovní den a to už tak jako prostě je, že hlavou, když jste naposledy v práci, tak už jste na té dovolené. Tak pokud jste na tom dneska úplně stejně jako já, víte přesně, o čem mluvím. A pokud jste se narodili v roce 1994, tak tohle je narozeninová srdcovka pro vás. Rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City, srdcovka na přání. Koukám tady na WhatsApp. Jiříku, zahrál bys prosím Joe Cockera Summer in the City. Je to naprosto boží song a k tomuto nádhernému dni mi její název a pohoda sedí. Hezký den přeje Jana. Tak Jani, děkuju. Tady je rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City.

0: První polovina 90. let a Joe Cocker. Summer in the City. To je taky frajer, co má nezaměnitelný hlas.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Joe Cocker tady na Hit Radio. Za chviličku ještě Depeche Mode, taky David Guetta a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Zeptal bych se teďko Filipa, co bude ve zprávách, ale protože to je za 17 minut, předpokládám, že odpověď je nevím.
3: To je předčasné, to ještě zatím nevím. Ale dneska se hraje třeba mistrovství světa ve fotbale, pokračuje, to už můžeme vidět teď. Od 9 hodin atraktivní čas, Španělsko-Belgie.
0: Hezky.
3: Takže to je třeba pro mě highlight dne, pro vás třeba nemusí být, ale věřím, že tu máme i spoustu sportovních nadšenců.
0: Ale mně se to hodí, protože dámy, pokud vás úplně fotbal jako nebaví, chlapi samozřejmě to platí i pro vás a radši byste u toho poslouchali, nebo místo toho teda poslouchali další legendární hity, tak i dneska, protože je pátek, tak dneska večer vás čeká tříhodinovka našeho pořadu Hit Radio Classic, kde vlastně budeme v takových těch našich milých srdcovkách pokračovat. Takže tam vás čeká 180 minut dalších legendárních hitů, které budou minimálně 30, 20 let starý. To bude jako super. No a ostatní budeme koukat na fotbal. Španělsko-Belgie, jo? Já myslím, že Belgie půjde dál.
3: Já si myslím, že ne. Ale zítra.
0: Tak se sedíme o 10 dřepů.
3: O 10 dřepů jsme vsazený, už to necháme. Každopádně ještě řeknu, že zítra si myslím, že Norsko vyřadí Anglii, když už jsme u toho byli.
0: Jo.
3: By to bylo kompletní.
0: Jo, to já si myslím taky. Jo, myslím, že taky.
3: Tak jo. Tak se shodem aspoň na něčem.
0: V tomhle máme jasno, za chvíli další hity a ve 13 hodin Filip a další zprávy.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
8: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
9: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Trefíte se?
13: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
14: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
15: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Taylor Swift, 12.59, nejvyšší čas dát si nejnovější zprávy a začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na výjezdu z Pertoltic pod Ralskem směrem na Mimoň probíhá údržba vozovky, počítejte tady s omezením. A další omezení čeká na průtahu Libercem ve směru na Turnov. U sjezdu na ulici České mládeže probíhá u středního pásu taky oprava vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Krásný pátek, je 13 hodin a s nimi další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binoche, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binoche uvede snímek Tři barvy modrá, Wright nabídne životopisní film Basquiat a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. V sekci Horizonty program festivalu mimo jiné obsahuje projekci dokumentu Poslední vrchol. Evropská komise viní společnost Meta z porušování unijního aktu o digitálních službách. Podle Bruselu mají Facebook a Instagram záměrně návykový design, který může poškozovat psychické zdraví dětí a sítě mladistvých. Mladistvé dostatečně nechrání. Pokud technologický gigant nezjedná nápravu, hrozí mu v krajním případě pokuta ve výši až 6% jeho globálního ročního obratu. A pojďme také na fotbal. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0 a Kylian Mbappé už opět dorovnal Lionela Messiho v počtu 8 nastřílených gólů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Liberecká slonice Bala se začíná připravovat na převoz. Ve výběhu pavilonu slonů v Liberecké zoo má cvičný kontejner. Cílem je, aby Bala nový prostor přijala jako bezpečné a známé místo. Na konci prázdnin čeká Balu převoz do specializovaného zařízení Scandavale ve Walesu, které se zaměřuje na péči o starší slony.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Teploty na severu Čech se budou odpoledne držet mezi 21 až 25 stupni, na horách 17 až 20 stupňů. Čeká nás většinou polojasno, místy až oblačno.
11: Hit Radio.
12: Jirka Pelnář.
13: Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, jsme v plném proudu a doslova po proudu také pluje i parta, která mi teď poslala fotku na WhatsApp 777937777 z vodáckého kempu, že budou za chviličku vyrážet. No to vám přeju, to je krásný, voda. Jezdíš na vodu, Filipe?
14: Byl jsem dvakrát v životě, ale poměrně nedávno.
0: Takže nejsi vodák, výborně.
14: Nejsem moc, no, ale jako dobrý to bylo hlavně plný alkoholu, že jo, co si budeme povídat, bacha na hlídky.
0: Ano, je to tak. Já jedu v neděli na vodu, od neděle do úterý.
9: úterý a vyrážíme poprvé s dětma, takže mě poprvé v životě čeká střízlivá voda. Jsem zvědavý, jaký to bude.
14: To jsem chtěl zmínit. Chce se ti tam vůbec takhle?
9: Jo, já se těším hrozně. Hrozně se těším.
14: Ona tě celá rodina poslouchá, vi? Jirka se těší na první vodu bez alkoholu, přátelé.
9: Takže zdravíme taky do vodáckých kempů a co mě jako na tom baví, je to, že se jezdilo před 100 lety a doufám, že na vodu se bude jezdit i za dalších 100 let. A tak posílám tady ten hudební projekt Hit Rádia za 100 let.

Warren na Hit Radio. Ve čtvrt na dvě je pátek, na rovinu. V pátek se nám prostě jako nechce moc pracovat nikomu, to tak prostě je. Někdy je to extrémně těžký, navíc takhle o prázdninách, být v práci, když třeba i kolegové kolem už mají dovolenou a vy jste tam vlastně sami. Takhle tam koukáte vlastně, nevíte, co si se sebou počítat v té práci. Člověk se tam opravdu cítí úplně sám. No jo, tak někdo to ale dělat musí. Tak nebojte, Hit Radio je stále s vámi a to i v práci, doma, za volantem, ve vodáckém kempu, jako před chviličkou, a nebo taky i na cestě na hrady. Ano, dneska je pátek 10. začínají hrady.cz, konkrétně tenhle víkend je točník, dneska a zítra, a právě na točník tak míří parta kolem Mirky, která mi píše, že akorát jede autem, že se na to strašně moc těší a že si dneska vzali i půlku dne dovolený, aby to tam všechno stihli už od začátku, a jestli bych jim nemohl zahrát něco, co zazní na hradech, a ideálně, kdyby to byly Miraj, tak můžu, dáme si Miraj, ne teď, dáme si Miraj za chvíli, tady u nás na Hit Radio. No a pokud pojedete taky na hrady, no tak dávejte na sebe pozor a užijte si to. Budete mít nádherný počasí, tak se nezapomeňte namazat. Ha, trošku kliše, i zvenku.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé na páteční odpoledne, 13 hodin 25 minut. Jestli nemáte úplně dobrý týden, tento týden, a říkáte si, už aby tenhle týden skončil a začali jsme znovu na novo, tak nejste sami, protože samozřejmě na jednu stranu děje se spousta krásných věcí, ale na druhou stranu dějou se věci, které nás úplně šokujou. Na Slovensku tam jsou všichni paf z toho, že v Tatrách sněžilo ještě včera, no a samozřejmě u nás tak celé Česko kouká na Zlín. Ve Zlíně pláčou historici a také majitelé firem, či pořád bojují s požárem ikonické budovy. Ty škody, ty jsou tam ve stovkách a stovkách milionů, to prostě to ještě ani není dovyčíslený, takže na to jsme jako zvědaví. A vlastně spousta lidí se ptá, co je vlastně příčina toho požáru, jak to, že to začalo hořet. Tak to se pořád neví. Příčinu vzniku požáru budou teprve zjišťovat policisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Kdy budou moci začít ohledávat požářiště, tak to vlastně taky není jasný, jelikož budova stále hoří. Ale co už jasný je, tak je to, že policajti tak budou požár ve Zlíně prověřovat jako obecné ohrožení. A tam je sazba až 5 let. Tak podrobnosti vám samozřejmě přineseme i na Hit Radio v našich nejnovějších zprávách, tak buďte s námi. Za chvíli z hudby Coldplay, taky Neil Diamond a Two Friends. A zdravíme tedy do Zlína. Myslíme na vás. Držte se tam.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude je fajn. Domov začíná v kuchyni. Q-kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Q-kuchyně.cz.
4: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
4: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV. CZ.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná úkravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
9: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
10: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Coldplay na Hit Rádiu. Zitem hodiny, clocks, 13 hodin 39 minut, a to je aktuální čas, který nám ukazují tady hodiny ve studiu, a venku je nádherně. Dneska by to bylo klidně i na, řekněme, nějaký jako letní kino, vyrazit ven. Jo, když se řekne letní kino, člověku se vybaví možná i tak trošku devadesátky. A tady mám taky jeden krásný devadesátkový hit z filmu Taková normální holka. Tak to by vám mohlo dneska udělat radost v pátek odpoledne. Sixpence Under Richard a There She Goes.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Mirai s hitem Tenkrát, tak to byla speciální píseň, která míří do auta za Mirkou a její partou, která už vyráží na Hrady. Jasně, Hrady CZ, náš oblíbený festival, tak ten dneska začíná. Vlastně celá ta série začíná dneska 10. 10. až 11. točník. Kdyby náhodou jste nestíhali, tak 17. 18. července Kunětická hora, 24. 25. července Švihov, pak to pokračuje dál, samozřejmě máme tam ještě Hlubokou, Nad Vltavou, Bezděs, chystá se samozřejmě jako vždycky Veveří, chystá se Hradec nad Moravicí, to je úplně nejdál, když si to tak jako člověk jako představí na mapě, no a taky Bouzov na závěr, 21. až 22. 8. To znamená, že pokud nemáte čas dneska a zítra, tak máte ještě spoustu dalších možností, jak se na tenhle festival dostat a mimo jiné si právě i skupinu Mirai užít naživo. Za chvíli Natasha Bedingfield a ve 14 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Plnář, vy posloucháte Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
7: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
8: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze 2 rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Auto na šrot CZ.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776-823-833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776-823-833.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pátečním diskotékovým rytmu končíme další odpolední hodinu. Za chviličku budou dvě, čekají nás na Hit Rádiu nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na výjezdu z Železného Brodu ve směru na Malou Skálu bouralo osobní auto s kamionem, projíždí se kyvadlově, počítejte se zdržením. A připomenu, že v Děčíně se pracuje v Lužické ulici a ta je proto uzavřená, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Páteční odpoledne jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína mají hasiči pod kontrolou a snížili stupeň poplachu na třetí. Na místě dál pokračují hasební práce, se kterými znovu pomáhá i vrtulník. Při neštěstí se nikdo nezranil, škody a příčina se teprve zjišťují. Omezení dopravy v okolí areálu potrvá zřejmě až do pondělí. A pojďme také na sport. Nejlepším světovým hokejistou sezony se v anketě Mezinárodní hokejové federace stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20-letý supertalent a opora San Jose v hlasování novinářů porazil amerického brankáře Conora Helibaka a finského útočníka Sebastiana Aha. Celebrini má za sebou fantastický rok, s Kanadou bral stříbro na únorové olympiádě v Miláně, zářil na květové mistrovství světa ve Švýcarsku a v uplynulé sezóně NHL nazbíral skvělých 115 kanadských bodů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Bohemia Rally Mladá Boleslav startuje už zítra. Nedělní program pak zavede závodníky také na území Libereckého kraje, kde se pojede 7 rychlostních zkoušek. Držet palce můžete liberecké posádce ve složení Miroslav Kalina a Renata Rišková, kteří pojedou se startovním číslem 50 ve třídě RN6, kde patří mezi favority.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, teploty se budou pohybovat do 25 stupňů. O víkendu pak většinou slunečno a bude se taky oteplovat.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál, 14 hodin, 3 minuty, pohodový páteční odpoledne vám přeju, doufám, že vám není extra horko. Na druhou stranu, ty tropy teprve ještě mají přijít. Ano, i o tom si budeme dneska povídat mezi 14. a 15. hodinou, ale zároveň tady mám další zásadní průzkum, který musíme probrat v našem pořadu Pravda nebo Bullshit. Dáme jeden hit a půjdeme na to. No a ten hit, tak pokud máte malé děti, tak víte, že je z filmu Zootropolis, dvojka, a pokud nemáte malé děti, tak to víte teď. Shakira. Hezký odpoledne.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Shakira na páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: A jako každý den, kromě středy, tak po druhé hodině odpolední jdeme řešit další zásadní průzkum, a to jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo jsou úplně mimo. Tak dneska to opět bude o našich vztazích. Ale pozor, protože je léto, míříme na dovolený, tak jsem našel průzkum, že 25% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek. A 17% z nich je přitom zadaných. Ha, tak co? Co si o tom myslíte? Je to tak? Je to tak, že když vyrazíte na dovolenou a necháte druhou polovičku doma, tak to prostě jako tam jako zkusíte a pak přichází přesně takový to jako, že a co se stane, nevím, na Bali, zůstane na Bali a tak dále, nebo je to za hranicema, tak se to nepočítá. Jaký na to máte názor? Co si myslíte? Dejte vědět na 777 937 777. Je možné, že opravdu 26% Čechů tak chce mít románek na dovolený a aktivně ho vyhledává, a že 17% z nich navíc, tak ještě v nějakém vztahu. No, uvidíme. Dáme dva hity a půjdeme na to. Ještě jednou, 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia, těším se.

0: Children. A tohle je důkaz toho, že ke skutečnému hitu vlastně vůbec nepotřebujete slova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte páteční pořad Pravda nebo bullshit. Dneska řešíme to, že tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že 26% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Na 777 937 777, tedy na WhatsApp Vitrádia, píšete, co si o tom myslíte, a shodneme se jako na tom, už teď můžu říct, že kdyby to mělo být číslo, kolik z nás touží nebo toužilo po nějakém románku na dovolený, tak jsme jako v úplně jiných číslech.

0: A tady se bavíme o tom, jít tomu aktivně naproti. Čau, vědci asi mají pravdu, já jsem vždycky snila o románku na dovolené, ale nikdy jsem tomu nešla naproti. Je to jenom fantazie. Zdraví Eva. Asi jo? To je přesně ono. 26%, není to ani třetina, že jo? To je kolik? To je čtvrtina? Že to správně? Jo. Je pátek, radši se ptám. To znamená, že prostě jedete na dovolenou a snažíte se tam jako aktivně opravdu někoho zbalit. Zdar, jezdím na dovolenou s klukama a jasně, že si v baru zaflirtujeme, ale nikdy nechceme nic víc, máme doma rodiny. Ale k tý dovolený, ten lehkej flirtík, tak trošku patří. Zdraví Honza. Honzo, díky za zprávu. Další tady máme. Já myslím, že to chce každý chlap, ale jen málo z nás je takový střelec, že by balil baby na dovolené. Nejde nám to doma a ještě tam, kde se mluví jinou řečí. Takže to číslo je možná i nadhodnocené. Taky zajímavý. Taky díky, Zdendo, tady za tuhle zprávu. Co si myslíte vy? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 26% Čechů se během letní dovolené snaží aktivně ulovit románek? A nebo jsou úplně mimo? Těším se. WhatsApp je tady jenom pro vás.

0: Posloucháte Hit Radio, pátek odpoledne, za chviličku Offenbach, taky Nico Santos a teď výsledek dnešního průzkumu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co? Jak je to s tím románkem na dovolené? Toužíme po něm asi všichni, na to jsme se jako shodli, nebo jsme minimálně toužili v nějakém určitém životním období, ale naši
1: vědci
0: tady tvrdí, že prý 26% Čechů se aktivně během letní dovolené snaží ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Mám tady zprávu od Toma, který píše, já myslím, že tenhle průzkum se týká pouze žen, protože my chlapi o tom pouze sníme, ale nemáme se k tomu udělat první krok. Ženy na dovolené to mají mnohem jednodušší. Stačí, když ukážou, že jen chtějí. A uloví si každýho chlapa, který bude chtít. Zdravím. Dobře. Co ještě tady? Lukáš. Lukáš napsal výbornou zprávu. Jiří. Body zvenku jsou body zvenku. A jak víme, tak body zvenku se nevozí snadno. Tak aspoň někdo to zkouší. Tak jo, takže rezumé pro dnešní den je, že
1: vědci
0: mají pravdu, že je to vlastně 26% Čechů, co se k tomu doopravdy odhodlá. Co je ale na tom jako horšího, tak je, že 17% z nich tak jsou navíc ještě jako zadaný. Ale to už je zase do jiného průzkumu. Díky za to, že jste dneska posílali vaše zprávy a vaše názory na 777-937-777. V pondělí ve dvě odpoledne další díl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
4: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
9: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
8: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
9: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
8: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
9: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
8: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz. CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Hit Radio.
12: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos na Hit Radio s hitem Unforgettable, to znamená nezapomenutelný. A upřímně řečeno, nezapomenutelný bude určitě i koncert Marka Ztraceného z Letenské pláně. 7. srpna, to znamená, že ode dneška přesně za 4 týdny. Přesně za 4 týdny. Bude to jedna asi jako z největších akcí, která vůbec za posledních, já nevím, 10, 20 let tady u nás byla. Bude to jako neuvěřitelný. Bude to neuvěřitelný, nezapomenutelný a my u toho budeme taky. My jako Hit Radio budeme mít živé vysílání přímo z Letenské pláně. Postavíme tam naše mobilní studio, to znamená, že pokud tam dorazíte, tak se potkáme taky naživo a vy uvidíte, jak se vlastně to rádio takhle dělá. A kdo ví, třeba si tam i spolu popovídáme na mikrofon a možná, že třeba ještě těsně před koncertem, ještě v rámci předpříprav, zaběhne k mikrofonu taky i sám Marek Ztracený. Já věřím, že tohle všechno se stane. My se na to strašně moc těšíme, připravujeme se na to a společně s váma tam prožijeme opravdu historický moment české popové hudební scény. Ode dneška za 4 týdny, 7. srpna, Letenská pláň. Hit Radio bude u toho, společně s vámi.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Víkend za rohem, konečně se nám vrátí tropy a to znamená, že si společně povíme v odpolední show nějaký tipy, kam vyrazit tenhle víkend. Rozhodně laďte dneska po 3 hodině na Hit Radio Kontakt, protože probereme jej tohle, ale samozřejmě mnohem víc a máme přichystaný ty nejlepší hity, protože pátek zní nejlíp na Hit Radio Kontakt, tak se těšíme.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio. 14 hodin 45 minut. Za chvíli se na vás těší taky naše odpolední show od 15 hodin do 15. Ještě například Miles Smith, taky Pink. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio i v tento nádherný letní odpolední páteční den. Budu se na vás těšit po dovolený. Od pondělka a Filip je tady, Filip na mě kouká, ano Filipe, ty jsi to nevěděl, já mám dovolenou.
1: No tak on ti to nemá kdo říct, tak já bych chtěl za všechny posluchače ti popřát, ať si užiješ odpočinek, volno, dovolenou, kdy se vrací zpátky.
0: Tam? Kamot, ty jsi normálně dokonalá žena, takhle jsem neviděl nikoho předstírat, to je jako neuvěřitelné.
1: Já ti to fakt přeju,
0: jo?
1: No já taky jedu až 25. Namácháč asi.
0: Mějte se krásně, užijte si ty dva týdny, co tady nebudu. Kdyby náhodou jste prožili nějaký letní románek během těch dvou týdnů, tak a úplně to jako třeba nedopadlo dobře, tak nezapomeňte, vždycky na to něco funguje, jako na spáleniny aloe vera, tak na tohle pak zabírá penicilin. Říkal kamarád, ne? Dobře.
1: Hele, hlavně si dej pozor ty na ty románky. Víš, že jedeš na vodu bez alkoholu, aby ses nám nenudil.
0: Mějte se krásně, užívejte si páteční den s Hit Radiem a já se na vás budu těšit za dva týdny. Tak se smějte.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
9: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
8: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
9: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
8: Zahradagalas.cz.
10: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
11: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Řidiči opatrně v České Lípě v Salusově ulici, bourala tady dvě osobní auta, projíždíte tady s opatrností.
0: A bacha, mezi Bílou a Vlčetínem zasahují tady hasiči upadlého stromu a silnice je zcela uzavřena.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
4: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
3: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
4: Moře smyslů v IQ Parku.
3: Moře smyslů jen v IQ Parku.
5: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Autokoutek.
5: Na jediné adrese, nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česká republika stoupá vzhůru ruským seznamem nepřátelských vlád. Ještě nedávno byla na 10. místě, v tom nejnovějším ale získala 5. pozici společně s Polskem, Finskem a Švédskem. Tento seznam každý měsíc vydávají ruské vládní noviny. Kontroly značek odhalily řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce zjistila chyby u více než poloviny letošních kontrol. Kolik pokut úřad uložil, ví jeho mluvčí František Kotrba.
10: Celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
9: Česká obchodní inspekce zakázala prodej 59 modelů hraček. No a českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výška Jan Štefela, jenž tam loni skončil druhý.
7: Fotbalový servis.
9: Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin, na vítěze už čeká Francie. Belgie narazí dnes na neoblíbeného soupeře, s nímž z posledních 8 vzájemných duelů uhrála jedinou remízu. V tomto století vyhráli Španělé všech 5 soubojů s celkovým skóre 13-1. Naposledy rudí Ďáblové uspěli ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 po penaltovém rozstřelu.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Na severu měříme aktuálně 24 stupňů Celsia, denní maxima se dneska budou šplhat až na 26 stupňů, čekáme polojasno až jasno dneska až do večera.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi opět Deňa Janečková, Jirka Krupica.
1: My si rozjíždíme páteční odpoledne, už i to je takový pohlazení po duši a taky si povíme, co nás všechno čeká dneska o tenhle víkend.
0: A dneska jako páteček je třeba trošku taky víkend, takže tady páteček, všechno je perfektní.
1: A ten startujeme, Michael Schultz, Rehab a Better Me.

0: is better. Switch up. Switch up. Switch up.
1: Black Eyed Peas a jejich Just Can't Get Enough. Já se nemůžu nabažit léta třeba. Já se fakt nedokážu nabažit toho slunce. Už teď mám normálně takový to FOMO, že přijde zase podzim a slunce mi bude chybět.
2: Zase na druhou stranu v tomhle se nádherně doplňujeme, protože vždycky, když já jsem šťastný, tak ty trpíš a naopak. Já se snažím to léto nějak přežít a těším se kdykoliv, že se bude podzim. Krásný, chladný podzim.
1: Na co se ale těšíme všichni je víkend, který ano. Už je tady za rohem a my se ptáme, protože se nám vrací zase ty teplý dny a ty letní teploty, kde bude ten nejlepší program? Co máš třeba ty vymyšlenýho na víkend?
2: A já mám koncert s kapelou, takže my budeme jako vystupovat venku, což bude super, že bude teplo, protože...
1: Open air.
2: Přesně, to, je to open air a je to jako škoda, je škoda vždycky, když prší, že? Protože tam třeba nejsou lidi a tak.
1: No jasně, já třeba budu v práci, takže tam lidi doufám spíš, že nebudou. Každopádně, jak to máte vy, na co se těšíte tenhle víkend, anebo nem dám, dejte klidně nějaký tipy, triky, kam můžeme vyrazit a kam můžou vyrazit i ostatní posluchači. A to na náš WhatsApp 606 825 404 a my jdeme teď hledat manžela společně s Ray.

hustě sněží. Cestu klikatou dlouhou krájíme krok za krokem.

0: Kapela Činasky dozněla Éterem Hit Rádia Kontakt. My se s váma dneska bavíme o tom, jaký jsou skvělý tipy na tenhle víkend, kam třeba vyrazit. A my vám pro vás máme taky jeden skvělý tip.
1: Letňáček, přátelé, určitě vyražte, protože odvážná Vajana, ta hra je už dneska ve 21.45. Je to taková ta hraná verze Vajany. A já musím říct, že už jsem ten, jako, jsem ten film viděl a je prostě boží. Jakože prostě některé ty live verze nejsou úplně jako vončo, ale Vajana se mega povedla. Je prostě možná lepší než originál.
0: Takže odvážnou hranou Vajánu si užijete dneska už ve 21:45 v letním kině v Turnově, které se otevřelo zase po dvou letech a konečně všichni jsme na to čekali. Já jsem na to čekala taky a dokonce i zítra jsem si koupila už lístek. Zítra totiž promítají Toy Story 5. Velký boom, já jsem slyšela na to ty ohlasy, které jsou neskutečný. Jakože fakt je to pokračuje, víš, že jako někdy

0: to pokračování není úplně jako ideální. Ne, tady to fakt jako pokračuje, navazuje a vypadá to furt stejně a stejně to má stejný hezký ten příběh.
1: Mně se strašně líbí tady, když se bavíme o té historii, tak se mi strašně líbí hláška z Big Bang Theory, kdy Penny vyčítá Leonardovi, že brečel u příběhu hraček a on říká, oni se drželi za ruce a jeli do pece.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
8: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Autokoutek.
13: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
12: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
13: Výhodné financování.
12: Pro nové i ojeté vozy.
13: Ale jen u Autokoutek.
12: Dobrá adresa pro váš vůz.
13: www.autokoutek.cz.
12: Již 30 let.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: věci potvrdíme. Krásné věci. Všechny věci jsou krásnější, když je pátek odpoledne a je víkend za rohem.
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Ano, protože takhle před víkendem i to vstávání do té práce takové jako příjemnější, když si člověk řekne a to je jen tenhle týden naposled. Na druhou stranu je mi trošičku líto a omlouvám se všem, co jdu do práce i o víkendu.
0: Děkuju.
1: Na druhou stranu, ale tak jako víkendové příplatky jsou taky dobrý.
0: Jo, kdyby tam nějaký byly, to by bylo super. Každopádně, kamarádi, kdo dneska večer třeba se budete chystat na nějakou pořádnou oslavu, už jenom toho, že je prostě pátek, nebo vás čeká nějaká pořádná party, u toho si můžete poslouchat i dál Hit Radio Kontakt, protože dneska po 6. večer vás čeká Káťa Pechová z Hit Radio Classics a stejně v ten pátek to má takový větší šmrnc, jo? Že to je sice Hit Radio Classics, který si užíváme i přes týden, ale to v ten pátek prostě. Tam jsou i ty taneční pesky a prostě má to tu páteční duši, takže to si užijete dneska po 6.
1: Prostě je to váš soukromý DJ na party.
0: To je váš soukromý DJ na party, přesně jak říkáš, a my si to potvrdíme třeba i teď malou ukázkou, tak jak to bude dneska znít od 6. Pretenders a Don't Get Me Wrong. To je pro vás nachystaný právě teď, takže hlasitost doprava a nalaďte se na ten páteční večer. Už se za chvíli.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Black Bear a taky At My Worst. Doznívá krátce před 3:15. My jsme před malou chvilkou rozjeli tady téma i vašich plánů na víkend, protože se nám zase hezky oteplí a bude to zase vypadat přesně tak, jak to v červenci vypadat má. A vy jste nám psali k nám na WhatsApp.
1: Je to tak, píše nám třeba Lucka a moc se mi líbí její plán. Můj plán, piknik v jezerkách. Telefon na režim, letadlo, deka, meloun a hlavně žádný, jen se na chvilku podívám na pracovní e-mail. Luci, naprosto schvaluju. A víš co, zůstaň tam třeba 2 dny.
0: Já obdivuju tyhle Širáček. Lidi, kteří si řeknou, ne, že se, jako, že si zakážou tu práci a fakt to dodržej. Jo, nepodívej se na žádný ten pracovní mail. Já to nevydržím třeba, já se prostě podívám.
1: My takhle s kamarádem jezdíme jednou ročně na čundr a to fakt jedeme pátek, sobota, neděle, jenom 3 dny a máme prostě pravidlo, že to jsou 3 dny pro nás a opravdu oba dva dáváme telefon do režimu letadlo, prostě žádné partnerky, partneři, rodiny, nic prostě. Jednou za den akorát jdeme zkontrolovat, jestli někde něco fakt není jako nějaký velký průšvih. A jinak prostě nic, úplně zero.
0: A ono, to je úplně osvobozující. Ježiš, a ono to je tak jednoduchý vlastně to udělat, jenom se prostě k tomu fakt přemluvit. Tak. Takže já to zkusím, vy to zkuste taky, děkujeme všem za zprávy a jdeme si užít společně další pecky. Před námi třeba Hunter X nebo taky Imagine Dragons, už za chvíli.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv 2 produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
11: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Naprosto úžasní kluci z Imagine Dragons a taky jejich Believer. Dozněl éterem Hit Rádia Kontakt. Před malou chvílí jsme se tady společně otevírali různé zprávy od vás, jaký máte tipy na víkend. Zároveň jsme se dostali k tématu toho, že je fajn být bez telefonu.
1: Ano.
0: To je takový problém, který je ve velikém množství třeba v barech.
1: Ano, dokonce jsou tady u nás docela časté bary, kde třeba, když odevzdáš telefon, tak máš 15-20% slevu.
0: Fakt, jo?
1: Jo, znám, byl jsem, máš normálně fakt takový jako trezurek,
0: no,
1: když ho tam vložíš, zamkneš, vezmeš si klíč, máš ho u sebe, víš, že telefon je v bezpečí a při placení, když ukážeš ten klíč a vytáhneš před obsluhu ten telefon, tak máš třeba jako 20% slevu na celou útratu.
0: To je to hustý, super. To je hustý. Každopádně, to, aby se tomu zamezilo vlastně toho, že sedíte u stolu s kámošema a každý jenom na telefonu, proti tomu bojujou v uvozovkách, třeba v Brazílii, kde vytvořili sklenice na pivo, s takovým, dalo by se říct, když na to koukám zubem, nebo prostě s takovým výklenkem, takže ta sklenice stojí jenom, když je podložená telefonem.
1: Skvělý.
0: To je skvělý, já jako mě to přijde, samozřejmě, když jsme se tady o tom bavili, tak Jirka první, co navrhnul, že by tam dal pod to tácky, takže přiznáváš se veřejně k tomu, že ten telefon prostě máš v tom baru?
1: No, jasně, že mám, všichni ho máme, ale já si představuju, víš, tu situaci, kdy se potřebuješ jako rychle odepsat partnerovi, partnerce, tak vezmeš to pivko, u toho exuješ a rychle odepisuješ, abys to potom mohla jako vrátit, víš?
0: Každý máme prostě svoje taktiky. Mažu stopy.

0: Lost Frequencies, Ellie Duay, X Ambassadors a taky Back to You. Doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt a my jdem kouknout na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Opatrně na výjezdu z Rumburku směrem na Krásnou Lípu, havarovala tady dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
1: A pozor taky na výjezdu z Malé Skály směrem na Koberovi, probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Na místě je blokován také jeden jízdní pruh.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
8: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
7: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
8: Moře smyslů v IQ Parku.
7: Moře smyslů jen v IQ Parku.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí kromě Jihomoravského kraje i na Vysočině, Olomouckém a Zlínském kraji. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Inspektoři pokračují v kontrolách na filmovém festivalu v Karlových Varech. Zaměřují se jak na poctivost prodeje, tak na prodej alkoholu mladistvým. Jaké jsou dosavadní výsledky, říká mluvčí Českého inspekce František Kotrba.
12: Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let jsme zjistili z 18 provedených kontrol celkem v 11 kontrolách. To představuje prakticky 2/3.
11: A nejednalo se pouze o případy podávání piva či vína, ale i lihovin. Česko si v červnu v evropském měřítku inflace polepšilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 1,5% znamenalo čtvrtou nejnižší inflaci z 41 sledovaných zemí, zatímco v květnu bylo Česko sedmé. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu. No a historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. Českým hráčkám gratulovali také zástupci Českého tenisového svazu i organizátoři turnaje.
13: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Na severu stále měříme teploty okolo 24, vystoupají se během odpoledne až na 26 stupňů. No a k večeru čekáme polojasno až jasno.
9: Hit Radio Kontakt.
1: Odpolední show na Hit Radio Kontakt s Deňou Janečkovou a Jirkou Krupicou je v plném proudu.
0: Přesně tak, a představte si, že byste měli vzít kamarádce něco fakt velkýho. Já si myslím, že to není úplně...
1: Přítele.
0: No, něco možná ještě většího. O tom si povíme ovšem až za chviličku. Každopádně zůstaňte s námi a my si jdeme do té doby užít jenom ty nejlepší hity. Právě teď přichystaná Miley Cyrus a Flowers.

0: Damiano David, Next Summer. No a přátelé, já mám takové jako oznámení, o kterém už asi možná někteří z vás ví. Ti, kteří neví, tak se to teď dozví. Já se úplně klepu. Já jsem úplně nadšený, já jsem netušil, že někdy v životě budu moct tohle říct, ale máme české finále na Wimbledonu. Linda Nosková, Karolína Muchová spolu se hrajou prostě finále Wimbledonu. Máme jistý, že prostě první a druhé místo jsou Češky.
1: Tak kam prostě se masakr. Hrabe? Kam se hrabe mistrovství světa ve fotbale?
0: Yes.
1: Jo, prostě Wimbledon je to, co nám prostě jde a kde jsme ukázali, že fakt za to stojíme. Na druhou stranu, jo, jsou to kamarádky a jedna tý druhý vezme těch 100 mega.
0: A první prostě, místo na Wimbledonu.
1: A to první místo, samozřejmě, jako ten titul a ty i tu finanční odměnu. Každopádně já to snad jako prohrou na schvál, já bych prostě to asi nedokázala urvat, jako se svojí povahou. Víš, že prostě, jako samozřejmě, asi se ta holky nějakým způsobem třeba rozdělej, nebo něco tam bude, ale i tak.
0: No, jsou kámošky, znají si celý život, prostě chápeš.
1: Ale třeba jako jim to právě může rozbít, to přátelství. Víš, to už jako není taková sranda, možná, kdo ví, co je všechno zatím.
0: Tak je to, ale jak si říká, jako taková legendární sportovní hláška, je to sport, když se zraníš, tak jsi zraněný a nemůžeš hrát, je to pak smutný.
1: Budeme držet palce, ale i tak.

0: Taková romantiárna. Ed Sheeran a taky Perfect. Doznívá éterem Hitradia Kontakt. Perfektní je nový typ a způsob dovolených různých párů. Víš, co je to Solomoon?
1: To je měsíc sám.
0: Měsíc sám. Tak jako honeymoon jsou líbánky.
1: Aha.
0: Takže Solomoon...
1: Měsíc o samotě. Jako.
0: Jo, kdyby měsíc. Ne, měsíc o samotě to není. Je to samostatná dovolená.
1: Aha.
0: Je to nový typ dovolených různých párů, ať už je to manželských párů, nebo prostě jenom přítel, přítelkyně. Spočívá to v tom, že přijedete na letiště společně, rozloučíte se a každý se jdete svým směrem, třeba na týden.
1: OK, ale vlastně proč ne? A pak si jako napíšete, jestli nedáte rande třeba, že jo, během té dovolené.
0: No,
1: ne?
0: Když je jeden v Řecku a druhý třeba
1: takhle,
0: v úplně jako v jiný zemi.
1: V Česku na letiště a každý jiným směrem.
0: No jasně,
1: jo,
0: každý na svoji dovolenou.
1: Já jsem myslel, že jako třeba prostě já s partnerkou poletíme, já nevím, do Řecka na kos a tam prostě na letišti v Řecku si dáme pusu a to by bylo víš, jako...
0: Ne, právě že ne, právě že v Česku na letišti nebo kdekoliv.

0: na letiště, odkud letíte, se rozloučíte a každý se jdete na svoje letadlo a pryč.
1: To je dobrý trend, jenomže nám to teďka úplně likviduje jeden z nejtypičtějších icebreakerů na prvním rande, který existuje, a to je moře nebo hory. Proč najednou je to jedno?
0: No, najednou je to jedno. Přesně. Jakoby nemusí se dohadovat a možná i to je jakoby vlastně to, co říkají psychologové, že se nemusíte dohadovat, nebudete na sebe ten týden koukat na to, jak tomu se nikam nechce a ta se zase dlouho maluje a tohle, víš? A potom zase po tom týdnu, co jste byli jakoby si od sebe, tak se potom na sebe těšíte a to. Tak zkusil bys to schválně? Nebo jakoby, kdybyste si šel se svojí přítelkyní na letiště a rozloučili byste, umíš si to představit?
1: Mega jo. A ona taky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
4: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
6: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. GelatoDV.cz.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
9: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Auto na šrot.cz.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776 823 833.
11: Auto na šrot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776 823 833.
12: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
13: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nádherný duet, Eva Farná, Miraj, a taky vzpomeneš si. Prostě to je takový pohlazení po duši, když to slyšíš, ten neskutečný. Každopádně, umíš pískat?
1: Ne.
0: Neumíš pískat? Ne. Vůbec neumíš.
1: To je maximum, co ze sebe dostane.
0: Já mám zase zvláštnost to, že já taky neumím pískat, ale já jakoby, když pískám, tak jakoby vdechuju, jakoby... Takhle do sebe, no, víš, a každý mě za to soudí, ale co? Ten zvuk to vydává.
1: Ano, ano.
0: Takže před námi je totiž kousek One Republic a taky I Ain't Worried, kde je refrén vyloženě pískání. Tady bychom asi nepochopili. Ne. Každopádně vy, pokud umíte pískat, tak si zapískejte. Protože I Ain't Worried, prostě takhle, máme pátek, máme odpoledne, už je půl pátý, tak proč bychom se stresovali?
1: Prostě pohoda, klídek a hvízdaníčko.
0: No přesně, takže si to pojďte zkusit a třeba si to protrénujte, aspoň to pískání, jo? Tady už to můžete slyšet trošičku, takže I Ain't Worried a One Republic, právě teď na Hit Radio Kontakt.

0: kamarád a taky feel alive. Každý se cítí mnohem víc živej, když je pátek odpoledne.
1: A může na kalbu.
0: A může na kalbu, může jít někam pařit. Jaký je tvoje to-go jídlo? Takhle, když máš prostě, když ti to v jednu ráno prostě dá, jako fakt máš chuť, fakt máš jako hlad a potřebuješ si něco dát.
1: Řecký salát s bio jogurtem. Dobře, už jsem se zasekl sám ve vlastní leži. Jasně, že kebab už jako všichni si dáváme kebab v jednu ráno.
0: Dneska
1: prostě
0: má kebab svůj svátek, Mezinárodní den kebabu. A jako v Liberci minimálně, protože moc jsem nepařila někde moc jinde, ale v Liberci vím, že jako tady je spoustu výběrů, kam můžeš zajít na kebab. Každopádně moje oblíbené jako jídlo, který jsem si fakt vždycky dopřála třeba ve dvě ráno, no, v jednu, ve dvě, ve tři, klidně ve čtyři, byl smažák z hladového okna. Takový ten maličkatej stánek, takový nenápadnej, který prostě je na rybníčku v
1: Liberci. Jo, to je takový ten, jak je tam ten smažák se smažákem a ještě jedním smažákem.
0: Ne.
1: A ještě maso v tom je mezi tím.
0: Maso v tom není určitě, ne. To ne, je v tom zelí, tatarka a jenom smažák prostě, jo, obyčejný jo. To. Jo, ale takový dobrý
1: ne,
0: jídlo to
1: je. Ne, miluji taky, tyjo, smažák v housce. Ale když mi připomněla ten Mezinárodní den kebabu, tak v polském Těšíně jsem měl kebab, který se jmenoval kebab amerikánsky.
0: Miluji polštinu, to je prostě super.
1: A byly to vlastně jako dvě tortily za sebou dané, bylo to narvaný masem, zeleninou a hranolkama, takhle zatočené, se na to mělo asi metr a bylo to skvělý. Prostě, bylo by týden blbě, ale skvělý.
0: Prostě americký kebab, jako asi bych nečekala nic jiného, kdyby tam to, ještě kdyby v tom byly zabalený třeba burgery, jako jo, to by možná ještě dávalo větší smysl. Každopádně, co je vaše to-go jídlo, který si dáte prostě ve tři ráno po party nebo během party. To nám dejte vědět k nám na WhatsApp 606-825-404. Za chvíli to probereme a do té doby třeba Disturbed nebo Amy McDonald.
2: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
8: všude
7: zdejší,
8: všude je fajn.
9: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
10: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
11: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
12: Konec!
6: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
12: Trefíte se?
13: Tek se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
14: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
15: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hitrádio.

0: tóny, jako nám dala Amy McDonald, mi hrajou v hlavě, když se zakousnu do kebabu ve dvě ráno. Dneska slavíme Mezinárodní den kebabu, my jsme se vás ptali, jaký je vaše to-go jídlo na party pořádný, nebo prostě na kalbě, co si budeme povídat. A píšete nám na váš WhatsApp různý typy.
1: A je to takový jídelní lístek, říkám si, co si dám dneska? Kebab, smažák, vousce, párek v rohlíku z benzínky, hranolečky, včerejší pizza. No přátelé, já vás miluju, tohle jsou prostě přesně ty jídla, které člověk jako prostě miluje k jídlu, když prostě se vrátí ve 4 ráno. Mm-hmm. Já se přiznám, že já se ještě proložím tak, že jdu jako z party, dám si ten kebab nebo ten smažák v housce, mm-hmm. to je jako nutnost, to je jako na cestu domů, ať to jako mm-hmm. zvládnu. A doma vždycky, a je úplně jedno, jestli je půlnoc nebo 5 ráno prostě, vždycky dělám hemenex. Dicinky. A moje bývalá žena byla z toho taková vyděšená, když to viděla poprvé, protože její táta dělá úplně přesně to samé.
0: No jasně. Každý máme toho kámoše, který nás naučil kdy pít, a ty moje holky, který mě učili pít, tak mě vždycky, když mě posílali domů, víš, jakože to je takový to, že oni už pijou a já se teprve učím, jo, na nějaký party, tak mě vždycky poslali domů a říkali, hlavně něco pořádně mastného doma. Takže já přišla domů, vyjedla jsem celou lednici, vždycky klobásu, teďko jsem to tam všechno prostě míchala a jako nadivím se, že mi ráno bylo kolikrát i blbě, hlavně z toho jídla, ani ne z toho pití, takže kamarádi, neberte si asi z nás tolik příklad, ale jako co si budem povídat, kebab nikdy jako tě nesklame.
1: Ne.
0: Kebab rozhodně ne, takže dneska povište kebaby všude ve všech podnicích, protože dneska
1: a
0: to bude velký.
1: Můžete jim zpívat, kamarád mi schází čím dál víc, víš, 3 ráno na patníku.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, nám odbyla 17. hodina, doznívá Poetika a my jdem kouknout na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Opatrně na dálnici D10 na 168. kilometru směrem od Prahy na Turnov. Zhavarovala tady dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a kolona má zhruba kilometr.
1: Na trase z Nového Boru na Českou Kamenici, tak pozor u Práchně, zasahují tady záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem.
0: Pozor taky před Semily směrem z Boskova, bouralo osobní auto s motorkou, tady počítejte s nadrazovým zdržením.
1: A ve Varnsdorfu pozor v Žitavské ulici u křižovatky s Dělnickou, tady jsou sobě taky dva osobáky.
0: Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meziroční inflace v Česku letos v červnu zmírnila z květnových 2,1% na 1,5%, oznámil to dnes Český statistický úřad. Ke zmírnění inflace podle statistiků významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Čtvrteční otřes země v Česku, který v 18 hodin zaznamenaly seismické stanice v Česku i v Evropě, nespůsobilo zemětřesení, ale běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody. Uvedl to dnes v tiskové zprávě Geofyzikální ústav Akademie věd. No a hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem 3letou nováčku smlouvu. Nadcházející sezónu však ještě zůstane v Liberci. Uvedli to Bílí tygři na webu.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Zítra čekáme na severu teploty až na 26 stupních. Ráno bude většinou jasno nebo skoro jasno a přes den většinou polojasno.
1: Pokud dneska razíte někam ven s přáteli, tak mám pro vás dobrou zprávu. Deštník i bundu můžete nechat doma. Teploměr bude ukazovat přes noc 13 až 10 stupňů Celsia. Pokud nás posloucháte někde na chatičce, tam očekáváme až 8 stupňů.
6: Hit Radio Kontakt.
1: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show s Zdeňou Janečkovou a Jirkou Krupicou je v plném proudu.
0: A my pokračujeme, před námi jsou další skvělý hity a taky spoustu témat, který i tentokrát provedeme. Rovnou se podíváme třeba na Mácháč, protože tam spousta z vás třeba o víkendu vyrazí, takže pozor na to. Předtím ale pojďme na Michaela Jacksona a tady je jeho Black or White.

0: Na Hit Radio Kontakt máme jenom ty nejlepší hity. Katy Perry a taky Dark Horse právě teď dozněla. Taky jsme si už naznačili to, že třeba někdo z vás vyrazí o víkendu se koupat a kam jinam než třeba tady na snad to největší, co můžete, a to Mácháč.
1: Jako klasičtější jezero u nás v Česku asi jako není.
0: Prostě. Celkově, to se mi líbí, že v Česku. To není jenom tady u nás v kraji, ale v Česku. Všichni znají Mácháč, všichni se tady sjíždějí. Každopádně, jestli razíte jenom na pláž, nebo do kempu, nebo třeba někam na kolo, tak jako tak prostě. Dávejte si pozor, protože na Mácháči se nám vytvořil takový nešvar.
1: Krade se tam prostě,
0: no. Prostě se tam krade, ano. A já jsem si říkala, proč tady nepropálíme takhle jako potichu, teďko všichni zloději si zakryjte uši.
1: Ano, ano, neposlouchejte.
0: My si tady řekneme totiž tu jednu jako...
1: Nejbezpečnější věc, kterou můžete udělat, abyste zabezpečili svůj majetek, když jdete do vody a nikdo vám nehlídá věci, tak prostě klasika, kterou Češi vymysleli už dávno a fakt je stoprocentně osvědčená, prostě když vaše věci nikdo nevidí, tak tam prostě nejsou, jsou zmizelí a všichni zloději jsou v klidu. Takže prostě vemte je a dejte je pod deku.
0: Přesně.
1: A všichni zloději, když jdou kolečko, aha, prázdná deka, no nic, já jdu dál.
0: No a pod tu osušku nebo takhle tričko, kdyby náhodou to...
1: A jako... mobil do boty. Tam je taky mega v bezpečí, to je taky safe.
0: Osvědčeno, potvrzeno.

Enrique Iglesias, Do You Know? Právě teď doznělo Eterem Hit Rádia Kontakt. Ladíte nás krátce po 17:45. To znamená, že blíží se ten čas, kdy už se bude vyrážet do

0: do velkoměsta. Jo? Takže dneska vám dáváme takový povolení. Pojďme si to vyzkoušet, jo? Dneska...
1: Můžu se zlejt?
0: Dneska ano. Dneska ano, protože podle nových výzkumů 25% lidí, nebo populace celkově, kteří už dospěli do toho, že můžou pít, tak jsou imunní vůči kocovině.
1: 25, to je čtvrtina, to je strašně moc.
0: To je hrozně moc, to je hrozně moc a můžu teda s klidnou hlavou říct, že já se do nich neřadím.
1: Já taky ne. Já jsem byl možná imunní, ale tak nějak jsem to jako uměl, dneska už to taky neumím a je to jako strašný. Ale co je jako husté, tak víš, co je to Churchillův syndrom?
0: Nevím.
1: To jsou lidi, protože Winston Churchill celý život jako hodně moc pil, hodně moc pil a hodně kouřil. Mm-hmm. A když potom zemřel, tak ho pitvali a zjistili, že má úplně netknutý játra, jako játra jak miminko. A tomu se říká jako Churchillův syndrom, že prostě jsou fakt lidi, co se prokalí životem a prostě jsou úplně zdraví.
0: Já mám kamarád.
1: Přesně oni, to jsou ti, co nemají tu kocovinu.
0: To jsou přesně oni a mezi ně se řadí třeba moje kamarádka a já jsem si vždycky říkám, ty kráso, ráno prostě bolest hlavy, teďko žaludek na vodě, máš na všechno chuť, jsi taková podrážená, prostě morálka, úplně se vším všude a ona nic. Ona by prostě šla a jdeme, pojď, jedeme do Tater a vyšlapeme všechny čtyři hory, které tam jsou.
1: Ale to je druhý extrém, že znám lidi včetně mě, kteří jako hrozně rádi sportujeme s kocovinou. Já mám osobní rekord v běhání, mám nějakých 15 kilometrů a to jsem jako spal třeba 2 hodiny, protože jsem byl jako na kalbě předtím.
0: Já prostě gaučink, jako, to je 100%.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
5: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
6: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
5: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
6: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
5: Zahradagalas.cz.
7: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
10: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
11: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
12: A já vám jako dlužím?
9: Hele, zejte ti to tam pošlu.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
15: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, před náma je skladba české kapely, kterou já mám strašně rád a poslouchám ji úplně no, skoro celý život, protože přesně takhle dlouho je na české hudební scéně a tou kapelou je Divoký Bill. Mm-hmm. A mě strašně baví, a když máme dneska tady tohleto páteční téma, řešíme jako už, co si dát jako po kalbě a takhle, tak to je přesně začátek téhleté skladby, která je před náma. Je přesně to, když jdou dva kámoši z hospody. Dávám ti znamení, ať víš kam jít, a ty dáváš mi znamení, ať taky vím kam jít.
1: Já
0: a jdou spolu, víš?
1: Já miluji, že jsme se dneska prostě dali do tohohle tématu. Jo? Dnešní páteční odpoledne, odpolední show se nesla a nese pořád v duchu jenom prostě paření.
0: Tak, udělali jsme si prostě kalbu na vlnách Hitrády jako
1: přesně,
0: tak.
1: Ale museli jsme se trošičku jakoby vrátit v čase do těch dob, kdy nám nikomu nebylo špatně, všichni jsme kalili od rána do večera, od pondělí do neděle, prostě nikdy nám to nevadilo. No nic, jdeme kalit dál, tady je Divoký Bill a jejich znamení.

0: DJ Snake, Justin Bieber a taky Let Me Love You. Krátce před 6:45, Féteru Hit Rádia Kontakt. A nám se blíží 6. hodina večerní, to znamená večerní speciál.
1: Je to tak, přátelé, před náma je opět dnešní, ale páteční, trošku vytuněnější Hit Radio Classics, protože to samozřejmě tím, že pátek, nebudou jen tak obyčejné hity minulých dekád, ale budou to prostě ty nejvíc taneční hity, které si můžete představit. Takže pokud právě teďka máte nějakou grilovačku nebo chystáte nějaký jako večerní potlach, řekněme, tak určitě nezapomeňte ladit po 18. hodině Hit Radio Kontakt.
0: Britney Spears, Janet Jackson nebo taky George Michael a spoustu dalšího. To si všechno užijete dneska po 6. s Káťou, takže laďte i dál. No a já vám zatím posílám Nickelbacky. Už za chvilku.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku. Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
5: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
4: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
5: Moře smyslů v IQ Parku.
4: Moře smyslů jen v IQ Parku.
6: Léto má svůj zvuk.
5: Cinknutí ledu.
6: Smích přátel.
5: Hudbu, kterou máš rád.
6: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
6: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
6: Svianela, česká tradiční limonáda.
7: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Forever Young a taky David Guetta, Alphaville, Ava Max doznívají éterem Hit Rádia Kontakt. Krátce před 18. hodinou a to znamená, že pro dnešek je na čase se rozloučit, kamarádi. My se uslyšíme opět v pondělí, kdy toho spoustu probereme, vy si hlavně užijte víkend, užijte si slunce, léto, letní teploty úplně naplno a hlavně si užijte i teď večerní speciál společně s Káťou Pechovou. Budu se na vás těšit po víkendu, mějte se krásně a loučím se. Čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte na trase z Nového Boru na Českou Kamenici. U Práchně zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem. Počítejte tam s omezením. A pozor taky ve Varnsdorfu v Žitavské ulici u křižovatky s Dělnickou jsou v sobě dva osobáky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
5: Asi 100 tisíc.
4: A ty s tím nic neděláš, jo?
5: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
4: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
5: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
4: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Krásný pátek, je přesně 18 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona, která přesouvá stavební úřady pod stát a nově zřizuje úřad rozvoje území s krajskými pobočkami. K povolení stavby má nově stačit jediné sloučené řízení a jedno razítko. Předloha, kterou ještě musí posoudit Senát, počítá i s přesunem části úředníků. Poslanci dnes schválili také vládní návrh na vyšší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku. Soud v Británii dnes odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut. Informovali o tom tiskové agentury. Proces, který je další kapitolou ve skandálu označovaném jako Dieselgate, začal loni v říjnu. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude muset brzy řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice, Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění ale nerovnoměrné a kapacity dlouhodobě nestačí. A pojďme také na sport. Prvním finalistou Wimbledonu je třetí hráč světového žebříčku Alexander Zverev. Německý tenista zastavil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4. O titul v All England Clubu si 29-letý Zverev zahraje poprvé a jen měsíc poté, co dominoval na antonkovém Roland Garros, kde se dočkal premiérové grandslamové trofeje. Dnes na Zaxeringu tedy zvládla skvěle svůj zápas a vítězství cení na jedničku.
14: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
13: Dnešek už se dojede v příjemných teplotách, v příjemném rytmu kolem 20 stupňů Celsia k večeru. No a co se týče zítřka, bude také krásný den plný sluníčka a teplot až 26 stupňů Celsia.
15: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a vám je jasný, co nás čeká. K pátečnímu večeru, to nejlepší, z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, i dneska to bude nářez. To slyšíte, ne? Ano, startujeme společně s touhle naprostou ikonou Britney Spears, Baby One More Time.

Pořád skvělý Billy Joel, Uptown Girl na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Mimochodem naprosto zásadní zpráva. Nevím, jaká je vaše oblíbená barva, jo, ale už víme, jaká je nejstarší barva života na naší planetě. Světle růžová. Což mě přivádí k jedné zajímavé myšlence, je to fakt, jo, zjistili to vědci, rozemleli miliardu let starou břidlici, našli tam narůžovělé krystalky prakytiček. No a co se týče třeba dinosaurů, tak my furt nevíme, jakou měli barvu. Jo, filmaři si vymýšlejí, to je prokázaný. A co když byli růžoví? Jenom si to zkuste představit, jo, třeba Jurský park, film, legendární, akorát jsou všichni ty dinosauři světle růžoví. Já myslím, že by si to možná zasloužilo takový Barbie remake. Další hity, teď Hermé, House Band, Life is Life.

0: Together Again, to je Janet Jackson, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A co? Co plánujete? Čtvrt na sedm, víkend před námi. Pojďte mi napsat 777-937-777, jak trávíte ten páteční večer. Bude nějaký mejdan? Nebo naopak pěkně v poklidu, případně třeba jste někdo v práci? Napište, jak se máte a co děláte. Já k tomu samozřejmě doručím další hity z 80., 90. a milénia. A už za chvilku zavzpomínáme na královnu, která nás včera opustila. Ten hlas je prostě unikátní. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, už za chvilku.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny.

0: členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: čáci. Ohrožujete golfovej průmysl. Jste moc zákazní, jste škůdci. Vyhubíme vás a vaši úlohu v potravinovým řetězci převezmou krysy.
1: Chaos a svišti na golfovém hřišti, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, teď to nebude o svištích, ale o rybách. Prosím vás, jeden mladík z Prahy vyrazil s přítelkyní na Lipno. Jo, vyrazili na výlet, primárně odpočívat. No a jemu se tam podařilo ulovit mimo jiné štiku, která má přes metr, což je brutál. Jo, jako ta štika je fakt mohutná. Mohutná. Neuskutečný, k tomu tam teda ulovili nějaké ještě další úlovky, jo, třeba sumce, který měl asi 180 centáků a tak. Dobrý, jo. Já chci jenom říct, že tohle zná každá přítelkyně poctivého rybáře. Tak on vás vezme na výlet, jo. Jakože romantika, pohoda. No a nakonec tam prostě v noci mu pomáháte podebrat obrovskou gigantickou štiku. To je klasika. Ale hele, láska, ta se neptá, jo. Před námi další hity právě teď. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You.

0: Wakefield a Think of You, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, já jsem se ptala, jak se máte, co plánujete a pozor, pozor, pozor, tady píše třeba Miluška. Zdraví do rádia, dnes vyrazíme tři matky za kulturou na tanečky. Nejdřív stras u mě, kde dáme základ a jako popelky, snad jako popelnice, na půlnoc dorazíme do Lucerny. Dámy, naprosto fantastický, já to schvaluju, naopak já vám normálně, počkejte, tleskám. Tohle zní jako fantastický večer, to ráno bude asi o něco horší, ale budu držet pěsti. Tady to, jak si dáváme doma ten základ, jo, já to třeba miluju. A myslím, že s tímhle to bude skvělé. Jenom pozor, ať si u toho nevyšplouchnete drinčík. Legendární záležitost The Time of My Life už za malou chvilku.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: 7. hodina je tu, dáváme se spolu to nejlepší z 80. 90. a milénia. Právě teď Frankie Goes to Hollywood.

posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek. Dámy, důležitá věc. Držte si svoje ženy, svoje kamarádky a pište jim. Já opravdu, je vědecky dokázáno, že ženy, které si pravděpodobně četujou s aspoň třemi blízkými dámami, ženami, mají snížené riziko infarktu o třetinu. Což znamená, že pravděpodobně tím, že o těch věcech, co vás štvou, píšete, tak to trošku ventilujete, jo, a je tam menší riziko. Pánové, prosím vás, vy neposlouchejte, jo, u vás je to úplně naopak. Pokud vám vaše paní přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kamarádkami, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší. Tak opatrně, Black Milk.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Inxis, moc hezký večer přeju. Pátek, večer, víkend, jo, je to tady. Doufám, že máte před sebou volný víkend, že hodíte nohy nahoru a nebudete vůbec nic řešit. Minimálně co poslouchat teď řešit nemusíte, máme totiž ten nejlepší playlist 80., 90. a milénia. No a za chvilku, tak třeba Red Hot Chili Peppers. A ty vždycky zahřejou. K tomu taky Gazebo nebo Luna.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Léto má svůj zvuk.
3: Cinknutí ledu.
2: Smích přátel.
3: Hudbu, kterou máš rád.
2: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
3: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
2: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
3: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
2: Svianela. Česká tradiční limonáda.
4: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.

Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radio.

Fresh posloucháte Hit Radio, krásný večer. Jak si dneska máte? Dobrý? Mám tady pár tipů, jak si případně spravit náladu, přeci jenom za námi celý dlouhý pracovní týden, jo. Tak údajně se třeba stačí jenom někoho dotknout. Jenom pozor, pokud jste někde třeba ve veřejné dopravě, tam to asi nedělejte. Nebo se donutit k úsměvu, to víme, jo, a ideálně se na sebe usmívejte do zrcadla. Pomáhá taky čokoláda, takhle na večer ideální, hraní si se psem nebo hodně světla. Takže jít se projít, jo. Taky pomáhá, když si hodně nahlas budete zpívat, i když to vůbec neumíte. To totiž vůbec nevadí. Takže pojďme si všichni extrémně nahlas zpívat, jo? Tak jo? Teens, gimme, gimme, gimme.

0: Casey Catch právě teď v éteru Hit Radio a krásný páteční večer všem. Tak co, pohodička, užíváte pátek, já doufám. Já doufám, jo, jenom si to užijte. Já tady totiž mám další fantastický hity z 80., 90. a milénia a přísahám, to jsou neskutečné pecky. Chybět nebude Prince, taky Dionne Warwick, Texas, nebo je AR, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Hit Radio.

mají. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože...

0: co na to mají.
1: Tohle to má se tak, nebo onak, či naopak. Kolem uniká pára, na oko utekný týden. No a v letě mi utekla nutrie, rozmarná.
2: To je absurdní.
0: V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká vinohradská první třída. Ve vysokých stěnách, prosklených dírách,

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: Osmá hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A že nekecám, teď jsou tady Guns N' Roses a Don't Cry, tak si to užijte.

Human League, legendární song Don't You Want Me v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem a možná ideální tip na víkend. Taky vás nebaví takový to, že si sednete do hospody s kámošema a oni čumí do telefonu, protože třeba já to nesnáším, jo, a radši si vždycky ten telefon dám třeba do kabelky, protože mi to přijde prostě neslušný, ale dělá to spousta lidí. No a je tady skvělý nápad. V Brazílii mají teď v jedné hospodě speciální skleničky, který drží jenom ve chvíli, kdy ji podložíte právě mobilem. Jo, jinak se převrhne. A to nechcete přece. Bylej to pití, že jo? Ježišmarja. No tak místní štamgasti to berou jako docela vlastně fajn věc a fakt to dělají. Což je skvělý, protože nejenom, že se věnujete sobě navzájem, taky se tím chráníte, jo, protože víme, že příliš mnoho alkoholu plus telefon, to je buď sdílení nevhodných věcí na sociálních sítích, nebo píšete lidem, kterým byste rozhodně psát neměli a rozhodně byste jim neměli psát ty věci a v tuhle hodinu. Tak zkuste. Nevím, jestli třeba budou mít u vás v hospodě taky křivý skleničky, nebo ty telefony nechte prostě v kapsách. Co? Můžem to zkusit. Hezký večer, teď korona a baby.

0: Já doufám, že si ten páteční večer opravdu užíváte, ať už v pohodlí domova, nebo třeba se někam chystáte. Jo, užijte si to, bacha, ať vám ráno není špatně, to je jediný, co vám k tomu poradím. My si samozřejmě dál budeme dávat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A byla by ostuda, kdyby chyběla. Jasně, Cyndi Lauper, I Drove All Night, už za malou chvíli.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.

s námi na Hit Radio, krásný večer. No a zítra nás čeká velkolepé, historické české finále na Wimbledonu. Ano, Muchová versus Nosková, neskutečná záležitost. Já třeba nevím, komu budu fandit, nevím, jestli vy už jste jako rozhodnutý, ale je to těžký, jo, to je prostě těžký. Já upřímně jenom věřím, že to bude naprosto fantastický tenis. Je úžasný, jak to vlastně sleduje celý tenisový svět, jo. Všichni jsou z toho naprosto hotoví, nadšený a to je krása. Opět jsme jako Česko někde v pozitivním světle, to si budeme užívat. No a jediný, co je na tom takový nepříjemný, ne pro nás teda úplně, ale pro samotné dámy. Představte si, že svojí kámošce máte sebrat 50 mega. Protože to se přesně jako stane, jo. Otázka je, která z nich to sebere tý druhý. Budeme držet pěsti oběma, hlavně, ať si to fantasticky užijou. No a my se zítra na tu jízdu těšíme. Teď další hity Rednecks, I Wish You Were Here.

0: America zpátky v Česku, konkrétně na Hitrádiu. Hezký večer. Ano, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina. To znamená, že já se s vámi budu pomalu loučit. Uslyšíme se výjimečně i zítra, a to od 7 ráno. Budu se na vás těšit. Budeme spolu vstávat při sobotě a uděláme si to hezký. Platí? Výborně. Užijte si hezký zbytek toho pátečního večera, pěkně ve stylu. Za chvíli třeba Falco, Madonna nebo Spin Doctors. Mějte se hezky, ahoj!
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Rush v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Rush. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrush.cz.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz
3: Hit Radio. She worked the girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
5: Rata tarararata trička, rata tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

pískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.